0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

Poslouchejte Radio Kiss a vyhrajte vysněnou dovolenou v Egyptě od Blue Style. Dovolenou pro dvě osoby v pětihvězdičkovém hotelu Pick Albatros Dana Beach s ultra

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

Kiss. Radio Kiss. I ain't got time for you, baby. Either you're my

0: nejlepší posluchače v zemi.
1: Ahoj, vy jste normálně kulinci, já jsem normálně jako suchar, já se moc jako nesmíju. Ale teda u vašeho rádia, to je prostě bomba.
2: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. Rádio Kiss počasí.
3: Nedělní den bude s jasnou až polojasnou oblohou, odpoledne a večer se mohou místy vyskytnout přehánky. Vítr zafouká jižních směrů rychlostí do 6 metrů za sekundu a neděle bude nejteplejším dnem tohoto týdne. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 27 a 31 stupni.
4: Dobré ráno, v 7 hodin bych chtěl slyšet nějakého posluchače, který nás teďka poslouchá a který by nám chtěl říct, jak se má. Takové vlastně suplování ranního zpravodajství. To je stejně nejlepší si říct s vámi, co je nového, protože vy jste přímo v terénu, takže 210 323 323. Halo! Halo! Je tam někdo? Dobré ráno, tady Kiss.
5: Halo, dobré ráno.
4: Ano, už se prošťouchl linky. Jak se daří po ránu? Jak se jmenuješ? Hlavně nám řekni jaký.
5: Roman.
4: Romane, co ty po ránu? Dobrý všechno?
5: Ano.
4: A pracovně nebo doma teďka? Ne,
5: jedeme na výlet do Rakouska.
4: Počkej, no to nám musíte důležitý a kam jdete výletovat do Rakouska? Co jste vybral?
5: Ještě nevíme, kousíček od Salzburgu.
4: Prostě jedete na Salzbursko a tam se rozhodne.
5: Ano.
4: Hele, tam jsou jezera, hory. Ideální místo, tam nebudete vědět, kam dřív skočit.
5: No to jo, tam jezdíme často, takže je tam nádherně.
4: Jo, tak super, tak tě moc zdravíme a užijte si koupačku a užijte si taky třeba hory. Tak ahoj.
5: Tak jo, děkujeme.
4: Nazdar. Tak to je nejlepší, vyrazit na blinta, rozhodnout se až přímo na cestě. Kdo pak je s námi? Čau.
6: Ahoj, tady Standa.
4: Stando, co ty po ránu, kam vyrážíš?
6: Hele, já teďka razím domů z brigády s manželkou a už se těšíme do postele, před celou noc jsme jezdili s novinama, takže budeme odpočívat.
4: Jaké to je pracovat s manželkou?
6: Dobrý parťák.
4: Dobrý parťák.
6: Jasný. Já rád trávím čas s manželkou.
4: To jo, ale jako jestli už to pak není moc, když jsi spolu ještě v práci.
6: Ne, to já ještě jdu dneska na jednu brigádu bourat open airko, co bylo u nás ve Valech, takže tam už půjdu sám, takže to si odpočnu hodně.
4: Počkej, teď se na to je podle mě podívala. Úplně vytřeštěný oči, co to říkáš, viď?
6: Ne.
4: Tak jí moc zdravíme. Ahoj.
6: Jo. Čau.
4: Víš co, my se tady nedozvíme, i mé vztahové věci, tyjo, po rádu v 7 hodin na Kisu. No a do třetice, kdo pak s námi teď vysílá?
7: No, tady Martin, ahoj.
4: Martine, nazdár, kam vyrážíš?
7: Já nevyrážím nikam, já jsem v práci.
4: Sedíš na židli teďka. A dobrý všechno v neděli ráno?
7: Jo, výborný.
4: Máte klimu, bude horko dneska prej.
7: Není potřeba, asi moje starý kamenný barák.
4: Jo, tak počkej, jestliže máte kamenný barák, tak to jste vítězové pro dnešní den. To kamenný barák, tam bude příjemně. Nemůžeme se přijít ochladit, my všichni ostatní.
7: Ne ze všeho.
4: Je velký ten barák.
7: Adrišpašsko teplický skály.
4: Adrišpašsko, no a počkej, ale v Adrišpašsko teplických skalách, i když je všude hrozný vedro, tak tam se chodí jako mezi skalama a musíš mít v podstatě na sobě nějakou mikču.
7: Jo, u nás jsou jenom dvě roční období. Zima, pít, zima.
4: Zima, pít, zima?
7: Jo, říká se zima a zatraceně velká zima, když to řeknu slušně.
4: Aha, jo, píp, já jsem rozuměl, píp, jasně, píp, já jsem si říkáš pít. Tak dobrý, už jsme se pochopili. No tak zdravíme Adrišpašské skály, tam jezdí tam hodně turistů, je to pravda, jak říkají v novinách a píšou?
7: Jezdí, ale je to omezený denně, tuším na 20 tisíc, takže se musíte dopředu zarezervovat, jinak se nedostanete, pak je to celý zavřený.
4: To je dobrý tip, člověče. A tam jsou ploty, tam se nedostaneš jinak, jo?
7: Jo, hlídači, ploty.
4: Hlídači, všechno, jo, dobře to máte obšancovaný. Ty jsi taky ten hlídač, taky dobře znáš?
7: Ne, já mám manželku, takže my jsme jako usedlíci vstup zdarma, já jsem tam byl dvakrát a z toho jsem se třikrát ztratil, takže tam už víckrát nepůjdu.
4: Takhle, tak to jo, tak dobře, tak tím pádem chápu, že máš na Adrišpašsko teplické skály takovou vzpomínku. Tak děkujeme za telefonát, ahoj.
7: Hezký den, čau.
4: Krásný den, čau. Všechno jsme probrali a můžeme se pustit na muziku. Na Kisu s vámi v neděli ráno Martin Hovorka, ať se vám dobře poslouchá. Paul van Dijk to posílám na start.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

Máme lehce po 7 hodině, vám všem krásné dobré ráno. Už náš zprávas v 7 hodin ráno, náš počasář Honza Navrátil, říkal, že nás čeká nejteplejší den tohoto týdne. No skutečně má být teplej než včera. Takže, jestli se včera nadávali na to, že je horko, moc velký horko, tak dneska bude ještě větší. Ale pozor, s tím rozdílem, že včera večer bylo příjemně, letní večer, dokonce se pak jako i ochladilo, takže si člověk musel vzít mikču, tak ale dneska by mělo začít večer pršet. Měly by přijít nějaké přehánky, ale až pozdě večer, to až se vrátíte jako z víkendu, jako nenaruší to víkendové plány, to si pište. Takže pokud teďka plánujete výlet, hrady, zámky, koupání, zmrzliny a tak dále, tak to všechno bez úhony, bez deště a užijete si to maximálně. Jestli máte i vy teďka nějaký tip na skvělý bazén, koupaliště, rybník a tak dále, apka Kisu, nechte nám vzkaz, pojďte si s námi zavysílat, i já vám dám pár tipů na to, kam se jít takzvaně udělat toho kraula, zaplavat si na paní Radovou a nebo si dát dobrou zmrzlinu. To si všechno povíme, vyměníme si pár tipů tady v éteru a budeme zase o to více nabitější v průběhu víkendu. Jo, budeme obohaceni, jak se říká. Martin Garrix, taky Chaos. To je další muzika, kterou vám nabízíme v neděli ráno na Rádiu Kiss. Dobré jítro. Radio.

0: Kiss Active Weekend.
1: Přicházíme s prvními tipy a nápady, kam by se dneska během dne dalo vyrazit. Co vám řeknou Holašovice? Přátelé, Holašovice, unikátní historická vesnice v jižních Čechách, je proslulá po celém světě jako nejucelenější a nejlépe zachovalá ukázka lidové architektury v takzvaném selském baroku. Dokonce díky své výjimečnosti byla v roce 98 zapsaná na seznam UNESCO. A teď pozor, přátelé, co se dneska v Holašovicích v jižních Čechách odehrává. Vůně čerstvých jihočeských buchet, klobás, trdelník,

0: petang, dílničky a hry pro děti, prodej místních i regionálních výrobků a nebude chybět bohaté občerstvení.
1: Terko, děkujeme. Já se dívám, kde je Modletín, kde je ta modletínská pouť, tak je to v okrese Havlíčkův Brod na Vysočině. Tak i tímto směrem můžou vést vaše kroky a dnešní cesta. Jestli máte i vy nápad, jak trávit neděli s datem 26. července, dejte vědět. Od rád

Poslouchejte Radio Kiss a vyhrajte vysněnou dovolenou v Egyptě od Blue Style. Dovolenou pro dvě osoby v pětihvězdičkovém hotelu Pic Albatros Dana Beach s ultra

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

Krásné nedělní ráno, posloucháte Radio Kiss, že máte už od pátku sepsaný takový ten dlouhý seznam věcí, které o víkendu zaručeně uděláte. Vymalovat chodbu, umýt auto, přečíst knihu, navštívit kamarády, vydrhnout koupelnu. No tak v sobotu jste z toho neudělali nic, to mi je jasný. Tak víte co, pro dnešní den já vám ušetřím čas. Ten papír klidně vyhoďte, všichni víme, že to dopadne jako vždycky. Uvaříte si kafe, budete poslouchat Radio Kiss a ve 4 odpoledne se přistihnete v pyžamu při sledování dokumentu o migraci sislů. A víte co, je to úplně v pořádku, protože byste neměli nikam spěchat, pěkně odpočívejte a buďte s Kissem. Tady je další muzika, za okamžik Savage Garden a teď Wise.

7 hodin 50 minut posloucháte Radio Kiss a teď pozor, legendární dvojice, která baví generace už více než 80 let, se vrací. Tom a Jerry míří do kin, ale tentokrát je čeká totální šok, protože budou muset v tom novém příběhu zakopat válečnou sekeru a začít spolupracovat. Oni totiž najdou v muzeu tajemný předmět, zřejmě kompas, protože ten film se jmenuje Tom a Jerry, magický kompas, a tato věc je přenese do světa plného draku, kouzel a čínské mytologie. Mimochodem půjde o jejich vůbec první film, kompletně ve 3D animaci. Tak já jsem jako moc zvědavý, jestli se nám bude vidět, jestli se nám bude líbit Tom a Jerry ve filmu a jestli to ti dva vydrží bez jediné hádky, tak to už se v kinech dozvíme příští měsíc, tedy 20. srpna. A já bych dal píseň. Já bych dal to, co nás o víkendech budilo. Hanička písnička, Tom a Jerry do...

0: Kámoši jak hrom.
1: Jsou Jerry a Tom.
0: Tak schválně, jestli se tato písnička objeví na soundtracku k tomu novému filmu. Z americké produkce.

Ladíte rádio Kiss, pokud jste právě teďka na silnicích, dávejte pozor na 315. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno. Tady se nám tvoří zlehka kolony, protože tu máme omezený provoz a pokud vás čeká cesta Prahou, konkrétně Čiklovou ulicí, tak tady je aktuálně zaveden kyvadlový provoz, jezdí se pouze jedním jízdním pruhem. Jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku rádia Kiss. Díky.

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Nedělní den bude s jasnou až polojasnou oblohou, odpoledne a večer se mohou místy vyskytnout přehánky. Vítr zafouká jižních směrů rychlostí do 6 metrů za sekundu a neděle bude nejteplejším dnem tohoto týdne. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 27 a 31 stupni.
4: Tento okamžik 8 hodina, já vás moc všichni zdravím, jsem Martin Hovorka, ladíte Radio Kiss a jdeme si hrát Britney Spears.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

0: 777. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Kdo z vás, kysáků, se těší na zítřek, kdy budeme opět rozdávat prašule? Až 7000 korun budete moct vyhrát v zítřejším ranním Kissu a nejenom zítra, ale pak i v úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek. Prostě celý rok 2026 hrajeme od pondělí do pátku hru v 7-7. Házíme kostkou, podle toho, co na kostce padne, tak tolik peněz získáte. A to, co padne, násobíme tisícem, když padne šestka, dokonce dáváme rovnou 7000 korun. Jako naší posluchačce Tereze.
2: A už to tam pouštím. Je to 6, to znamená, že to je co?
3: No tak to ale řekni.
2: Je to 7, ano!
1: 7000! Já mám pocit, že sedmička v uplynulém týdnu padla rovnou dvakrát a dva dny po sobě. Tak uvidíme, jak moc šťastná bude naše kostka a úspěšná v tom dalším týdnu. Budu vám moc držet palce.
0: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Tak ty palce budu vlastně držet i sám sobě, protože se budu chtít radovat s vámi. Jelikož tou kostkou budu těch následujících 14 dnů tady házet já. Těším se moc.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Posloucháte Radio Kiss, dobré ráno. Mám na vás otázku, taky občas funíte při sportu jako lokomotiva, tak si to dneska můžete vyzkoušet legálně a s plnou parádou, protože železnice Česká Sibic pořádá oblíbené léto na Drezíně. Na opuštěných kolejích ve Střezimíři, to jsou střední Čechy, Táborsko, Střezimíř, tak tady na vás čekají parádní kousky jménem Vlaštovka a Rosnička. Jedná se o dvě ruční drezíny, takže do pedálu se musíte opřít vlastními svaly. K dispozici bude 4-kilometrová trasa, ta vás protáhne skalními útesy i pod historickým kamenným mostem. Co je důležité, je potřeba si místo předem rezervovat online, aby vám neujel vlak. Takže železnice Česká Sibiř, Střezimíř a já si myslím, že to je místo, které byste dneska klidně mohli navštívit i s dětmi. Pokud byste rádi vyrazili na hrad, je tady Terka a i ona má tip na výlet.
2: Skřítkové se přestěhovali na Nový Hrad. Zajděte tento víkend objevit výstavu, která probudí fantazii malých i velkých dobrodruhů. Vydejte se za kouzelným světem skřítků, trpaslíků a pohádkových hrdinů. Čeká na vás více než 200 veselých postaviček, tajemná zákoutí, strážci pokladů i známí kamarádi z večerníčků.
1: Děkujeme za pozvánku, Terko, a už se posouváme k další muzice. Čekají nás Aquagen, taky Flowrida. No a jestli máte taky nápad, jak trávit neděli, dejte nám tip přes hlasovku Rádia Kiss. Děkujeme.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Rádio Kiss.

0: Dobré nedělní ráno, tady je Radio Kiss. Možná se v tento okamžik vracíte z nějakého večírku. 8:30, prostě návrat. Řeklo se přijít domů za světla, tak ano, přicházíte domů za světla. No ale každopádně tyhle ty brzké ranní návraty z večírku, když pak celá rodina spí. Jako je to nepříjemný, protože potichu berte za kliku, potichu odemykáte, teď se bojíte si pomalu sundat tričko, abyste nezbudili někoho za dveřma v ložnici, jo? Ale přátelé, naše posluchačka, ta na to má fígl, aby se z tohoto nešvaru pozdního nočního nebo brzkého ranního návratu stala přednost. Hele.
1: Přece když se ráno vracím z večírku, tak se vracím s čerstvým pečivem, protože fakt nikdo nic, nemusím se hrabat potichu, ale jsem ten king, který nakoupil to čerstvý pečivo, ne? Hurá!
0: Takže přátelé, až se budete vracet z nějakého mejdanu, tak jedině ve chvíli, kdy už otevřou prodejny, abyste nakoupili pečivo, nějaký ten zákusek, čerstvý rohlíček křupavý, aby měli všichni radost, až je zbudíte, v těch třeba teďka v tom našem případě 8:38. David Guetta a Rednex, to je další muzika, tu vám posíláme skrz éter Rádia Kiss.

posluchači Rádia Kiss, měli byste si vyleštit hlavy, protože právě dnes se do hlavního města České republiky vrací král všech světových tanečních parketů. Je to slavný rapper Pitbull, který je vlastně známý jako nejcharizmatičtější pleška hudebního průmyslu. Ten odpálí svoji ohromnou taneční show pod širým nebem v Letňanech. A přátelé, tady dokonce se ozvala naše posluchačka, jmenuje se Míša, že by ráda slyšela v našem vysílání pecku, kterou snad nikdy na Kisu neslyšela, Hey Baby od Pitbulla, že bys ráda naladila, protože dneska odpoledne se s celou partou kamarádů a přátel do pražských Letňan přesouvají a nemohou se dočkat, až uvidí show Pitbulla naživo. Takže kysáci, dorazit na toto místo můžete s jakýmkoliv účesem, ale pokud máte sestřih bez jediného vlasu, stejně jako třeba Armando, tak budete stylový zaručeně nejvíc. Tak si ho pojďme dát. Hey Baby a Pitbull.

0: starý dobrý pečáci a písnička Go West.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Za chvilku bude 9 hodin, my se mrkneme na silnice, kde by měl být klid, zejména pak na hlavních tazích. Jde tady právě teďka z Brna na Vyškov po dálnici D1, tak kolem sjezdu na Slavkov probíhá dopravní omezení v obou směrech. To je 209. až 213. kilometr. Co to znamená v praxi? Jede se tu pomaleji, kolony se zatím netvoří. Další problémy jsou momentálně na silnici, která vede Uherským Brodem. Je to takzvaný průjezd tímto městem. Tady došlo k dopravní nehodě. A ještě zdravíme východní Čechy, kde v Hradci Králové na Gočárově okruhu narazil osobák do sloupu. Tak s tím taky počítejte. A jestli máte i vy informaci z té své ranní cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss.

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Rádio Kiss počasí.
1: Nedělní den bude s jasnou až polojasnou oblohou, odpoledne a večer se mohou místy vyskytnout přehánky. Vítr zafouká jižních směrů rychlostí do 6 metrů za sekundu a neděle bude nejteplejším dnem tohoto týdne. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 27 a 31 stupni.
2: Honzo, díky, jenom tobě, díky tobě víme, jak bude. Od byla 9. hodina, s vámi je Martin Hovorka a jenom díky mně víte, co budeme hrát za muziku. King Africa nebo Armin van Buuren.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

0: Soutěžte o dovolenou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
1: Taky už vás štve pohled z okna a nutně potřebujete dobít baterky pod pořádným horkým sluncem s výhledem na moře? Tak to vám všechno dáme, protože Radio Kiss a cestovní kancelář Blue Style teďka plní sny. Posíláme vás totiž na luxusní ultra all inclusive dovolenou pro dva do egyptské Hurghady, kde bude opravdu krásný počasí v těch následujících týdnech. Čeká na vás pětihvězdičkový hotel přímo na parádní písčité pláži. Budete se ládovat jídlem, pít drinky, to všechno, co hrdlo ráčí, jak jsem říkal, all inclusive, a vaše jedinečná jízda začne hned, jakmile nastoupíte na palubu letadla. Co musíte udělat? Kliknout teď na webkiss.cz, správně odpovědět na soutěžní otázku a zaregistrovat se, a to všechno do tohoto pátečního dopoledne, protože v pátek odpoledne ve 3 vyhlásíme jméno výherce. Jakmile své jméno uslyšíte, tak žhavíte studiové číslo 210 323 323, a když se dovoláte, tak samozřejmě bude vaše výhra. Takže přátelé, držíme palečky, protože tohle to bude celotýdenní soutěž s webem kiss.cz, kde se proklikáte ke správné odpovědi a také registrací k tomu, že možná zacinká na vaše, zacinká to štěstí v pátek odpoledne a vy budete těmi šťastnými, kteří budou balit saky paky do Egypta. Tak držím palce, detaily u nás na webu kiss.cz, tak tam jukněte.

0: Kiss Active Weekend.
1: Říká se, že dnes nás čeká nejteplejší den celého týdne, proto bych opět rád dal pár tipů na to, kam se jít vykoupat, kam se jít schladit. Jestli víte o nějakém dobrém koupališti, o nějakém rybníku, ze který se můžete zaručit, tak nám dejte tip přes hlasovku Rádia Kiss. Já tady mám jeden takový tip na koupání, byl jsem tam před pár dny. Přátelé, Slapy, Hrabině, a tam je koupando Grando, nádherná pláž, dokonce i s občerstvením. Hnedka vedle pučují šlapadla, lodičky. Takže když se vydáte tímto směrem na Slapy, jenom pozor, je zavřený most přes přehradu, čili to samozřejmě komplikuje cesty, ale pokud pojedete ve směru od Benešova, od Neveklova, tak tady nemůže vás vůbec jako potkat žádná dopravní komplikace. Čili Slapy, Nová Hrabině, koupačka, která je skvělá, voda průzračná, nic nekvete, já si myslím, že si to můžete užít, pokud hledáte místo, kde vlézt do vody. A jestli víte i vy o nějakém svém oblíbeném koupališti, tak taky dejte vzkaz přes apku Rádia Kiss, protože si s vámi rádi o tom zavysílám. Teďka ale pohled i na místo, kde si můžete dát pořádně do nosu. Detaily zná Terka.
2: Hoďte dietu pěkně k ledu a vrhněte se do světa chutí a vůní. Vyražte dnes na Authentic Street Food Fest v Počernicích. A co vás čeká? Těšte se na chuťový festival s nejlepším pouličním jídlem, pivními speciály, vínem a skvělou atmosférou.
1: Terko, děkujeme a teď už muzika z okamžik Kaskáda, My Candice nebo z 90. Fool's Garden. Teďka ale Tiësto.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Yeah.

0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Krásné nedělní dopoledne, tohleto je ten nejlepší den v týdnu. Je téměř 9:45 a mně je úplně jasný, že někteří z vás mají po včerejšku v hlavě ještě trošku sobotní divočinu, ale víte co? To vůbec nevadí.
1: Legendy. Hudební legendy Rádia Kiss.
0: Dáme si teďka jednu speciální píseň, jednu legendu našeho kysáckého playlistu a bude to tentokrát dánský král klubových remixů Funkstar Deluxe a ten nám připomene sobotní noc a to díky písničce, která může být takovým dokonalým soundtrackem k nedělnímu válení. Takže kysáci, hoďte nohy nahoru, tohle je píseň Saturday. Byť je Sunday. Takže Funkstar Deluxe a vzpomínka na pecku starou 25 let.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance.
1: Hladíte Kiss, za okamžik bude 10 hodin dopoledne. Meteorologové předpovídají, že v následujících dnech se bude rtuť v teploměrech opět vytahovat velmi, velmi vysoko. A většina lidí si ani neuvědomuje, že léto a takovýhle vysoký teploty jsou pro jejich chytré telefony jedno z nejnáročnějších období roku. Stačí nechat mobil pár minut na přímém slunci, zapnout u toho navigaci, připojit nabíječku a během chvíle se na displeji může objevit varování o příliš vysoké teplotě. Telefon pak sám od sebe stlumí jas, zpomalí výkon, přestane se nabíjet nebo v krajním případě úplně se vypne. A nejde přitom o poruchu, naopak. Znamená to, že telefon ví, co dělá, protože výrobci tímto chrání baterii i další citlivé součástky před poškozením. Přesto mnoho uživatelů mobilních telefonů netuší, proč se telefon přehřívá právě ve chvíli, kdy ho nejvíce potřebují. Takže nejhorší kombinace, která se může v létě vašemu mobilnímu telefonu stát. Navigace, nabíjení a sluníčko. Ta kritická situace nastává ve chvíli, kdy telefon řeší několik náročných úloh najednou. Typickým příkladem je navigace v autě, displej svítí na maximální jas, GPS stále funguje, pracuje, telefon komunikuje přes mobilní síť a často se současně i rychle nabíjí. A pokud je ten telefon umístěný na držáku za čelním sklem vašeho vozu, dopadá na něj přímé sluneční záření a dokáže ho přehrát během několika minut. Takže ideálně v autě klimatizaci a nic se vám nezahřeje. Ani mobil, ani vy. Přejeme šťastné cestování. No a spokojené chvíle s vaším mobilním telefonem o prázdninách. Tady je Ina.

0: To vám přejeme z Rádia Kiss. Budeme si rát Morandy hnedka po 10. hodině a taky nás čekají Milky spolu s Davidem Guettou.
1: S Kissem za volantem po celé republice.
0: Hlásíme silný provoz na dálnici D1. Jedete-li právě teďka ve směru na Ostravu od Olomouce, tak 315. kilometr D1 hlásí silný provoz. Dále víme o dopravní nehodě v Praze v ulici Patočková. Ve směru do centra hlásíme nehodu dvou osobních vozidel a také je hlášena čerstvá dopravní nehoda osobáku do sloupu, a to v Hradci Králové na Gočárově okruhu. Tak tady všude buďte opatrní, no a jestli víte také o nějakém dopravním zádrhelu, dejte nám vědět přes hlasovku Rádia Kiss. Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl? Come on.

0: od půlnoci až do 6 do rána.
1: Zdraví vás Kuba,
2: Lenka,
3: Alex,
4: Katka
5: a Lukáš.
0: Radio Kiss vysílá non-stop. Radio Kiss počasí.
6: Nedělní den bude s jasnou až polojasnou oblohou, odpoledne a večer se mohou místy vyskytnout přehánky. Vítr zafouká jižních směrů rychlostí do 6 metrů za sekundu a neděle bude nejteplejším dnem tohoto týdne. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 27 a 31 stupni.
1: Od byla 10. hodina s vámi na Kisu Martin Hovorka. Pojďme si dát další muziku a nám popřát všechno nejlepší k dnešnímu svátku.

Hladíte Radio Kiss, bude 10:15, hezké letní dopoledne vám přejeme, dneska bude kolem 30, takže už si pomalu vybírejte nějakou tu letní aktivitu, někdo půjde k rybníku, někdo k bazénu, někdo k sousedovi do výřivky, každopádně jsou aktivity, které jsou vyloženě s letem propojeny a třeba Monča teďka píše zprávu, že se rozhodla vařit marmeládu a že dělá rybízovou, mňam. Ta se bude hodit, až se bude dělat vánoční cukroví, až se budou dělat linecký, že jo, kolečka, tak to se bude hodit, ta rybízová marmeláda. Takže Mončo, my tě zdravíme, ať to pěkně vaří, ať provoní celý vůň, dům, ta vůně té marmelády. No a my zahrajeme nějakou letní pecku, všichni jezdí do Chorvatska a ti, kdo nejedou, tak taková cena útěchy je písnička od Karmy. Sedam Dana, vy mějte krásné nedělní dopoledne, zdravíme Aničky, protože to jsou ty dnešní oslavenkyně. Ahoj holky!

0: Kiss Active Weekend.
1: Ladíte rádio Kiss, mám tady zprávu od našich posluchačů. Napsal Vašek, že právě teďka šlapou na Lysou horu a že to je masakr. Tak to vím, to já to zažil v minulosti, i když samozřejmě člověk rád zapomíná. Nicméně Lysá hora se mi vrátila před pár dny jako bumerang z toho důvodu, že já jsem stál ve Francii na takový hoře a koukal jsem na Mont Blanc. Mont Blanc je 4800 metrů nad mořem, my jsme byli ve výšce 3800 metrů nad mořem a na tu horu přicházeli horolezci, kteří se pak pouštěli na ledovec a šlapali dál na Mont Blanc, kam už my jako běžní turisté jsme dál nešli, jít nemohli, na to už potřebujete vybavení a fyzickou tuhletu a tak dále, prostě to nešlo. Nejde to prostě, to je absolutně životu jako nebezpečný. A já jsem tam jako stál, koukal jsem na ten Mont Blanc, na tu zasněženou prostě horu, plnou ledu a říkám, tyjo, tam já bych chtěl stát, tam já bych chtěl dojít s nějakým šerpou, píchnout tam tu vlajku, udělat si tam tu fotku a zase jít zpátky dolů. No a tam někdo v té naší výpravě se ozval a říkal, tak to by si měl začít ale rychle trénovat, protože to než natrénuješ, tak to jsou tak 2-3 roky. A mě to jako zaujalo, tak jsem o tom začal jako nahlas přemýšlet, jakým způsobem by se trénovalo na Mont Blanc. A tam nějaký zkušený horolezec mi říká, začni Lysou horou. Když ji vyběhneš do hodiny, tak je to ideální start pro následující trénink ku Mont Blancu. Takže přátelé, vyšel někdo Lysou horu za hodinu, my to tenkrát vyběhli před pár lety a teď se vracím úplně na začátek toho.

0: si bere slovo, ahoj.
1: Udělejte si tento víkend výlet do pražské zoologické zahrady na víkend hmyzožravců. Ochutnat můžete hmyz na všechny způsoby a v rámci speciálních komentovaných krmení a setkání se podívat, jak chutná hmyzožravcům v zoo.
0: Děkujeme a teď už muzika, tady jsou Cure a za okamžik třeba Rudimental na Rádiu Kiss.

Poslouchejte Radio Kiss a vyhrajte vysněnou dovolenou v Egyptě od Blue Style. Dovolenou pro dvě osoby v pětihvězdičkovém hotelu Pic Albatros Dana Beach s ultra

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Jukebox. Ladíte Kiss, před půl jedenáctou jsem tady mluvil o Mont Blancu a jeden z našich posluchačů mi poslal SMSku, že paradoxně je méně úmrtí na Mont Everestu, největší hoře planety, než na Mont Blancu. Už ten Mont Blanc, jak je to jako nízko, jo, 4048, v ozovkách je to poloviční výška oproti Mont Everestu, tak že to mnozí podcení a pak se tam právě stávají ty problémy, že to tam někomu uklouzne, že to někdo nevydechá. I já, jak jsem byl v těch 3800 metrech, kousek od Mont Blancu, tak se tam blbě dejchalo. Tam jenom víc schody, jo, na vyhlídku. Říkám, tak to nejde, tyjo. Takže tam už to skoro bylo jako na masku, tyjo, normálně, na dejchací. No ale ozval se ještě jeden posluchač, Marián, píše, já jsem byl taky ve Velohorách, byl jsem v Tatrách a odchodil jsem túru v Kroksech. Tyjo, bacha na to, ať se nestane zbytečně nějaký úraz prázdninový. Každopádně teďka dáme prostor vám, našim posluchačům, zahrajeme písničku podle vás. Kdo pak se dovolal? Halo.
1: Zdravím.
0: Taky zdravím, jak se jmenuješ?
1: Max.
0: Maxi, odkud voláš?
1: Já volám z Horních Dunaví, z Jižní Moravy.
0: Jižní Morava. A prosím tě, řekni mi, mluvil jsem tady teďka o Lysé hoře, byl jsi někdy na tohletom obrovském kopci?
1: Byl.
0: A jaký z toho máš pocity takhle po čase?
1: To... Dobrý,
0: krpál,
1: chodili se tam s klukama, vždycky se vzali flašku a šlo to nějak samo.
0: Fakt? A zároveň se tam vyběhli s klukama?
1: Já vůbec nevím.
0: Už je to dávno,
1: vět. Dvě, tři hoďky, možná míň.
0: To je takový standardní čas, se udává. Každopádně, my tě zdravíme na Jižní Moravu a dej nám nějaký tip na nějaký hezký místečko, třeba na koupání na Jižní Moravě teďka, když tě máme na telefonu.
1: Na Jižní Moravě?
0: Na první dobrou, jednu věc tam vypal.
1: Mámko, kam byste vzali kysaky na koupání? Kam bychom vzali kysaky na koupání?
0: Máme poradí.
1: No, na Jižní Moravě. Pasohlávky.
0: Pasohlávky, vidíš. Tak si to píšeme. Teď už jenom řekni, jakou písničku budeme hrát.
1: Love message.
0: Tak jdeme na to. Měj se krásně, díky, že ses ozval. Zdravíme Jižní Moravu, máte tam krásně. Ahoj.
1: Ahoj. Radio Kiss.

Posloucháte Radio Kiss, máme tady vysílání ze všech koutů světa. Třeba v tento okamžik, pár minutek před 11. hodinou dopolední, se podíváme na Kavkaz. Do kavkazské části Ruska, do města Stavropol, o kterém slyším teda úplně poprvé. Stavropol, ale mají tam obchodní centrum. A v něm se konala bizarní soutěž. Nový obchod v tomto nákupním centru otevíralo sanitární vybavení. Prostě prodejce sanitárního vybavení. Klasicky prostě záchodové mísy, umyvadla do koupelen a tak dále. Sanitární vybavení. A oni vypsali finanční odměnu pro toho, kdo dokáže nejrychleji brčkem pít ze záchodové mísy a pak na ní ještě co nejdéle sedět. Představte si takový ty klasický soutěže, třeba kdo sní nejvíc knedlíků. Jo, jak prostě jsou ty jedlíci vedle sebe. To děláme my tady v Čechách, že jo, na různých prostě akcích. Knedlíky, nebo kdo sní nejvíc burgerů, že jo, sedě. A oni měli ale ne před sebou talíř, tady v tom městě, na tom Kavkaze, ale měli před sebou klasickou záchodovou mísu, kterou měli naplněnou nějakou limonádou a pili brčkem. A ten, kdo toho vypil nejrychleji, nejvíc a pak ještě vydržel na té míse dlouho sedět, tak získal 100 000 rublů. V přepočtu 27 000 korun. Tak tomu se říká hra o trůny verze Rusko. David Guetta pokračuje, bude i Mr. President a vám všem přání hezkého nedělního dopoledne.

0: Z Rádia Kiss přejeme pohodovou neděli, budeme hrát Alice DJ, ale nejprve mrkneme na silnice.
1: S Kissem za volantem po celé republice.
0: Jedete-li právě teďka po dálnici D3 směrem na Prahu, tak pozor kolem 100 kilometrů, protože tady se právě na dálnici nacházejí hřebíky, které představují vážné nebezpečí pro projíždějící vozidla. Tak si počítejte, stejně jako s čerstvou kolonou, která se vytvořila na dálnici D2 ve směru na Brno, pozor dávejte kolem 14. až 11. kilometru, kde máme 3-kilometrovou kolonu vozidel a ještě pohled do hlavního města, do tunelu Mrázovka, kde ve směru na Troju došlo k dopravní nehodě osobního vozidla, které zůstalo stát v pravém jízdním pruhu a tvoří překážku provozu. Průjezd tímto místem je aktuálně omezen. Víte-li i vy o dalších dopravních problémech? Nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.
1: Rádio Kiss. Filmové tipy.
2: Na Prima Plus nově uvidíte dokumentární krimi s reálnými policisty, kteří chrání naše bezpečí. Jak vypadá den ve službě policie České republiky? Žádné hrané scénky, prostě reálný dokumentární projekt, kdy vůbec poprvé budeme moci zblízka sledovat skutečnou práci pražských policistů přímo během výkonu jejich služby. Podíváme se k dopravní policii, hlídkové službě nebo na kriminálku. Speciální pořádkové jednotky uvidíme v průběhu zásahu při zatýkání nebo eskortu nebezpečného zadrženého. Syrovou realitu pražské policie uvidíte v seriálu Ve službě jménem zákona na Prima Plus. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: KIS počasí.
1: Nedělní den bude s jasnou až polojasnou oblohou, odpoledne a večer se mohou místy vyskytnout přehánky. Vítr zafouká jižních směrů rychlostí do 6 metrů za sekundu a neděle bude nejteplejším dnem tohoto týdne. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 27 a 31 stupni.
2: Krásnou neděli vám všem, užívejte volna ideálně. Odbyla 11. hodina, s vámi na KISu Martin Hovorka. Čau.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS. Be happy.

0: s vámi je Kiss, bude 11:15. Něco pro vás máme v Kiss Shopu.
1: Kiss Shop, Rádia Kiss.
0: Jsou to dvě letní novinky, které v našem Kiss Shopu přistály poměrně nedávno. Jedná se o jednak dámský crop top. Vypadá to libově. Už jsem to dokonce viděl na pár slečnách. Přímo ten konkrétní kysácký dámský crop top. A je to mua, eňo, ňuňo. No a pak samozřejmě i na našem Kiss Shopu nová kšiltovka. Nová kysácká kšiltovka. A vzhledem tomu, že má být poměrně horko a bude také hodně svítit sluníčko, tak taková čepice s kšiltem, zkráceně kšiltovka, ta by se vám mohla hodit. Takže mrkněte právě teď na kiss.cz, proklikejte se na Kiss Shop a nejenom dámské crop topy, nejenom černobílé nové kšiltovky, ale dokonce tam jsou i dětská bodíčka pro úplně ty nejmenší posluchače a pro ty starší posluchače třeba i set skleniček na proseko či na víno. No, udělejte si radost, věřím, že si vyberete a pokud ne zrovna vy, tak třeba máte v rodině někoho, kdo miluje Kiss a kdo by některou z těch věcí z našeho Kiss Shopu určitě ocenil. Další muzika, Becky Hill nebo Backstreet Boys, tak ať se vám skvěle poslouchá.
1: Radio Kiss.

0: víte, že máme v Česku nafukovací kino a já vás do něj teďka vezmu.
1: Kiss Active Weekend.
0: Zapomeňte na nudná 3D kina v Havířově. Teďka stojí naprostá světová rarita. Na parkovišti v ulici Železničářů vyrostla obří nafukovací kopule panoramatického kina Cinema 180 stupňů. Tak se to celé jmenuje. Obraz z nového laserového projektoru vás doslova obklopí ze všech stran a žaludek se vám bude podle mě točit i bez virtuálních brýlí. Každá ta podívaná trvá zhruba čtvrt hodiny, je to ideální jak pro dospěláky, tak i pro děti a promítá se každý den až do 8:30 večer. Tak můžete vyrazit směr panoramatické nafukovací kino do Havířova. A pokud byste raději na želvičky, tak poslouchejte Teresku.
2: Užijte si víkend v želvím tempu. O tomto víkendu vládnou v zooparku Zelčín fascinující želvy. Zajděte se přesvědčit, že tito prastaří obyvatelé naší planety nejsou jen pomalí poutníci, ale neuvěřitelně zajímavá stvoření. Můžete se stát želvým expertem nebo si vyrobit vlastní želvu.
0: Máte také plány na dnešní odpoledne, třeba koupačka nebo dobrá zmrzka? Dejte vědět přes apku Rádia Kiss, pojďte si s námi zavysílat a já už vám teďka do uší posílám další muziku. Za malý moment z 90. Max a písnička No More, bude i Meduza, a nebo právě teď víkend a pecka Blinding Lights.
1: Kiss Active Weekend.

0: partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Znáte to. Přístavba vzadu.

Garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: legendy. Hudební legendy Rádia Kiss.
1: My si dáme na Rádiu Kiss krapet italského léta, protože nás čeká Verona. My se vrátíme přesně o 20 let zpátky. To tehdy Petr Fider se svojí tehdejší parťačkou Markétou Jakšlovou vydali písničku, se kterou totálně zbořili všechny hitparády v naší zemi. Možná si vzpomenete, jak se si lámali jazyk nad touhle chytlavou italštinou, což je skladba Giro Tondo. Já schválně hláskuju Giro Tondo, kterou pro Veronu napsal zpěvák Davide Mattioli. Takže přátelé, legendární pecka od Verony, kterou dodnes tahle skupina hraje na všech mejdanech. Giro Tondo, Verona a vám všem přání hezkého nedělního dopoledne.

Ladíte Kiss, bude pravé poledne a nedávno, byl to minulý víkend, asi jo, minulý víkend byli Colors v Ostravě, tak tam zazářil zpěvák Teddy Swims. A protože byli všichni uvytržení z jeho vystoupení, tak následně organizátoři vypustili ven termín 20. března a už teďka všichni víme, že Teddy Swims vystoupí i v té největší koncertní hale v Česku, to znamená v O2 aréně a bude to právě na jaře 2027, 23. 2027, můžeme se dočkat poprvé v České republice Teddyho Swimse. My jsme tady od něj taky pár písniček na Kissu hráli. Každopádně, teďka se mi hodně stává, mně jako svatebnímu DJovi, když přijedu na nějakou svatbu, že samozřejmě řešíme repertoár, co se bude hrát, a zejména se řeší ten první novomanželský tanec. Tak už se mi několikrát stalo, že za mnou přišli novomanželé, že jako píseň pro první tanec chtějí skladbu od Teddyho Swimse You Are Still The One, což je samozřejmě originál Shania Twain z 90. let. Dokonce i naše Míša Dinhová, moderátorka Radního Kisu, tuto píseň zpívala v rubrice Lepší než originál loni na jaře. No a Teddy Swims si na skladbu You Are Still The One troufnul letos. Zní to v jeho podání takto.

nádherný, co? Jako na svatbě, to zní skvěle, když novomanželé tančí, kolem nich i svatebčané, nádherná romantika. Takže až budete plánovat svatbu, tak tohle to může být klidně píseň pro váš první novomanželský tanec. Tak to je Teddy Swims, který nejenom, že dělá tyhle krásný ploužáky, ale udělal i něco s Davidem Guettou, to byla ta písnička Gun, Gun, Gun, stále vám ji hrajeme, ale proslavil se tímto hitem. Tak já vám pustím, jak Teddy Swims začínal. Není to tak dlouho, kdy bodoval s písní The Door. No vidíte, za rok si ho užijeme v O2 aréně. A na tuhle show bych se vlastně šel i rád podívat.

0: originále, pecka z roku 2003 od Star Sailor, Fall to the Floor. No a teď se toho chopili Offenbach a dali tomu nový kabát. Je pravé poledne, pojďme na silnice.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Aktuálně víme o nehodě dvou osobních vozidel na pražském obchvatu. Jedete-li právě teďka ve směru k Ruzyni od dálnice D1 směr k dálnici D7, tak pozor na 28. kilometru. V Praze se také havarovalo, a to v centru na Hlávkově mostě. Tady máme hlášenou srážku 3 osobáků a tvoří se kolony ze všech směrů. Pokud vás čeká cesta po dálnici D1, jedete na Brno, tak u 9 křížů momentálně kolona na 1 kilometr a kolona a zdržení na 20 minut také na dálnici D8 ve směru na Ústí, hnedka za sjezdem na Mělník. Pokud i vy víte o nějakém dopravním zádrhelu, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Děkujeme.

0: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
1: Rádio KIS počasí.
2: Nedělní den bude s jasnou až polojasnou oblohou, odpoledne a večer se mohou místy vyskytnout přehánky. Vítr zafouká jižních směrů rychlostí do 6 metrů za sekundu a neděle bude nejteplejším dnem tohoto týdne. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 27 a 31 stupni.
3: Takže hurá všichni do plavek a do bazénu. Pravé poledne, s vámi je Martin Hovorka a posílá muziku, tady jsou Royal Gigolos.
1: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: Ragagabam, tohleto je Mark Korn na Kisu, bezmála čtvrt na jednu odpoledne. No a ty následující dva prázdninové týdny budeme na Kisu po ránu trávit spolu. Já budu váš zaručený budík, takže jestli budete vstávat mezi 6. a 10., tak se v těch následujících dvou týdnech uslyšíme a taky budu rozdávat peníze.
1: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
0: Součástí ranního vysílání o prázdninách je také hra 7-7, kterou jedeme de facto celý rok 2026. To znamená opět zítra v 7 ráno se jeden z vás dovolá k nám na telefon 210-323-323. Já zítra hodím kostkou, těším se na to. Počkej, schválně, kdyby teďka cvičně. Kdyby teďka bylo zítra, teď jsem hodil jedničku. Ale to je prostě úplně mimo, to je mimo, to neplatí. My jsme si tu jedničku vyházeli, tím pádem zítra padne něco lepšího, že jo? To je jasný. To je jako, když se hraje Člověče nezlobce. To jsou takový ty pověry. Takže přátelé, třeba minulý pondělí se dovolal Lukáš a ten si odnesl krásný peníze.
2: 3, 2, 1, teď. Lukáši, na kostce padla pětka, takže ti na účet pošleme 5 000! Hele!
0: Těším se, jak se budete zítra po 7. hodině radovat. Každopádně tisícovky rozdáváme i v příštím týdnu, tak laďte Radio Kiss. Teďka Daft Punk a bude i Pink. Dobré odpoledne.
1: 7 v 7. Každé všední ráno na Radio Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Za chvilinku bude půl jedné, ladíte rádio Kiss a já jsem rád, že spolu se mnou je ve studiu Terka, která by nám ráda prozradila, co pak se tento víkend, konkrétně dnes, děje na Křivoklátu.
2: Pokud chcete na vlastní kůži zažít středověk, zajeďte tento víkend na hrad Křivoklát. Čekají vás velkolepé ukázky bojového umění, řinčení mečů a přehlídka zbraní v akci. Nebude chybět dobové jídlo a prohlídky hradu.
1: A teď jedna hudební pozvánka, protože Armando Christian Perez je vlastní jméno Pitbulla. Tak právě Pitbull si oblíbil tak moc hlavní město České republiky Prahu, že se sem opakovaně vrací. No a dneska představí svoji ohromnou show pražských Letňanech. Ten program začíná v Letňanech už ve 3 odpoledne. Budu tam rád, předpokládám, DJové a asi nějaký předskokan. A potom, až se začne smívat, typoval bych 7:30, Pitbull na scéně. Tak já bych se asi naladil, ne? Co? Myslím, že spousta našich posluchačů vyráží. Dokonce my jsme rozdávali vstupenky v našem vysílání. Tak pokud dneska máte namířeno do Letňan na Pitbulla, pojďme se teďka naladit písní a pojďme si dát úplně první single, nebo jeden z těch prvních singlů, které tehdy Pitbulla proslavili těsně před rokem 2010. Hotel Room Service. Tak myslím, že i tahle písnička bude dneska večer v Praze naživo znít.

0: Blíží se pomalu 13. hodina, vyladíte Radio Kiss a nejenom, že bychom chtěli pozdravit všechny dnešní oslavenkyně, těmi jsou Aničky, krásné české jméno Anička má dneska svátek, tak já si myslím, že každej zná nějakou Aničku a podle mě teďka, kdekoliv se nacházíte, tak když zakřičíte Aničko nebo ano, tak se určitě někdo otočí. To je jasná věc. Takže holky, všechno nejlepší. No a v případě, že nás posloucháte třeba ve Vířivce, tak na tom budete podobně jako další naše posluchačky, kteří se teďka ozývají do vysílání. Ahoj.
1: Ahoj Martine, my jsme byli se Soňou ve Vířivce, teďka grillujeme, teďka už teda jíme, ale prosím, co chceme zahrát? Co by si přála třeba? No, nějakou pecku.
2: Děkujeme moc, jsi úžasnej.
0: To je neděle, tyjo. Vířivka, grilovačka, bašta, dvě holky prostě někde sami na chatě. To je úplně ideální. Cyril, tak jsem vybral tady tu písničku, věřím, že se bude líbit. Další Ghost, užívejte neděle.

0: Ladíte Radio Kiss, za malý moment 13. hodina. Vítě Lesák dorazil.
1: Dobrý den.
0: Mám pro tebe jednu historku ze včerejšího večera. Ty miluješ ty historky z těch mejdanů a diskotek. Čověče, hrál jsem na fotbalovém hřišti. Stage byla v bráně, rozumíš prostě.
1: Takže jsi skóroval.
0: No, s každou další písničkou.
1: A já jsem myslel s každou další ženskou.
0: Taky tam chodili holky a představ si, a byla taková letní nálada, že prostě tam podle mě lidi spíš pili alko než nealko,
1: no.
0: Jak to tak bývá na takových vesnických zábavách. A když celý večer skončil a už se jako i rozsvítilo, že se začaly prostě balit kabely a zvuk a reprobedny a já jsem tam ještě dopíjel poslední kolu, abych potom mohl řídit, já jsem samozřejmě nemohl pít, tak časečná říká, zahraješ ještě písničku? A já říkám, no ale my jsme skončili, milá zlatá, před asi 20 minutama. Fakt? No? Tam všechno rozsvícený ticho, rozumíš?
1: Já jsem viděl ještě teďka dobrý prank, když někdo přijde s mobilem, ne? Jako ukazují mobil a jako co chtějí jako zahrát.
0: Ano, ano.
1: Tak si vem sebou sluchátka, jenom mu to takhle podej a ten člověk určitě odejde.
0: Tak já tohle to udělám příští den někde, až pojedu. Každopádně na přání hraju rád, já to miluju.
1: Jo?
0: No.
1: Tak co mi zahraješ na
0: co
1: přání?
0: Co myslíš teďka?
1: Já bych si dal teďka nějaký dortík.
0: Jo? Dortík?
1: Nějaký dortík, nějaký cake.
0: Je, vidíš, a já bych věděl o jedné písničce.
1: Fakt, máš
0: tak
1: něco?
0: Tak pozor, ta se jmenuje rovnou Cake by the Ocean.
1: Hezky pěkně, takže...
0: Dobře, víš.
1: No, dobře ty, dobře, Marty Hovorka.
0: A Vítě po 13. hodině.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Zdravím všechny řidiče, pojďme se podívat, jak nám to jezdí nebo nejezdí. Začínáme dopravní nehodou na silnici první třídy číslo 35, přímo v Olomouci, ulice Pražská. V Olomouci ještě zůstaneme, další dopravní nehoda v ulici Na Loučkách a další místa, kde jsou dopravní nehody. Ostrava, Opavská, Zlín, třída Tomáše Bati a v Praze Patočkova a jižní spojka. Šťastnou cestu!

0: Vybavte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kys.cz. V našem Kiss Shopu. Rádio Kiss. Počasí.
1: Začátek dalšího prázdninového týdne bude s oblačností a občasným deštěm nebo s přeháňkami. Během zítřejšího odpoledne budou ale oblačnost i srážky ustávat. Vítr zítra zafouká od severozápadu rychlostí do 8 metrů za sekundu a oproti dnešku se trochu ochladí. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 a 24 stupni.
2: Úplně přesně 13 hodin, teď už na Kisu s váma Vítě Lesák, přeju hezkou neděli, no a budu sázet ty nejlepší kousky od 90. let, Akon a nebo Korona.
0: To nejlepší od 90. let, Kiss, Radio Kiss.
3: Be happy. Try me out, please baby, try me out, just take a chance with me cause I wanna be yours.

0: Mr. Lonely. Stezky sem, 13.07, aktuální čas, kalendáři dneska Ana, holky, přeju všechno nejlepší. A třeba i pro Any budeme dneska odpoledne hrát, protože pokračuje víkend a o víkendu pro vás máme spoustu muziky na vaše přání. Takže buďte pozorní, určitě zazní další víkendový jukebox, jakmile zazní, voláte studio 210-323-323 a nebo taky nahráváte zkazy přes apku, prostě hlasovka a už to jede. Ina, Chumba Wamba a nebo Polky na Aquagen, to je muzika, kterou si na Kissu střihneme právě teď.
1: Radio Kiss.

0: a 10 minutes na Kisu. Když jsme byli puberťáci, milovali jsme jezdit na fichtlu, kozím dechu, na babetě, byl to prostě takovej lifestyle pro nás. A některým z nás teďka už je víš jak 40 a stejně jsme tý pro motorce trošku propadli. Mluvím hlavně o tom díky tomu, že za posledního půl roku naskočilo na české silnice skoro 20 000 nových motocyklů a je to nejvíc od začátku měření, které začalo v roce 2004. I mezi námi kolegy, máme jedince, kteří milují motorky a je jedno, jestli to jsou holky nebo kluci, důležitý je, že si to užíváte a hlavně měli byste znát ten zvuk motorky úplně nazpaměť, protože jsou tady borci, který tou pusou umějí dělat opravdu zásadní zvuky.
1: Yamaha.
2: Yamaha. Honda's. Ooh.

0: Rádia Kiss.
1: A vyrážíme do Francie, protože ve Francii vzniklo, dá se říct, ne duo, vlastně trio. Daddy DJ, to je parta okolo Davida, Jeana a Charlieho. A tyhle tři se dali dohromady a začali dělat muziku. Začalo to v roce 1999, v roce 2002 ukončili a zpátky se vrátili v roce 2008 a fungují dodnes. Měli pět zásadních singlů a my si dáme v tuhletu chvíli ten úplně nejzásadnější a pravděpodobně i nejznámější. Rok 1999, Daddy DJ a single překvapivě s názvem Daddy DJ.

0: Robin Schulz a Better Times. To je muzika, která se právě teď line éterem KISSu. A večer se taky bude linout další díl KISS parády. Tak pojďme juknout, jaký nový kousky pro vás máme nachystaný.
1: KISS paráda. KISS. Radio KISS.
0: Tohle je novinka od Alessa, One Republic, In Your Eyes. Bude taky jedna fotbalová Shakira, Die Die, tentokrát novej remix. A dáme si i kaskádu.

úderem 19. hodiny, tak do té doby stíháte koupačku, grilovačku, možná ještě návštěvu. No, dá se toho stihnout opravdu hodně. Za chvilku Tom Boxer a Morena Deep in Love a teď 90. jak vyšitá. Protože pro vás máme to nejlepší od 90. let. Ace of Base.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Neděle odpoledne, jak to vypadá na silnicích, začínáme na D1, dopravní nehoda 192. kilometr ve směru na Prahu, bouralo se i v Brně, v ulici Bystrická, dále Kuřim, Legionářská a v Praze dvě místa, kde se zdržíte ke kulturnímu domu a Patočkova. Šťastnou cestu.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Sportovní komedie od producenta Bena Stillera sleduje zkrachovalýho tenisového profesionála, který musí porušit svůj slib a začít hrát pickleball. To, aby zachránil krachující venkovský klub a získal respekt svého otce. Po boku nové partnerky zjišťuje, že ten menší a pomalejší míček prostě má svoje kouzlo. Naučte se hrát pickleball, trochu tenis, trochu stolní a užijte si novinku s názvem The Dink na Apple TV. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: KIS počasí.
1: Začátek dalšího prázdninového týdne bude s oblačností a občasným deštěm nebo s přeháňkami. Během zítřejšího odpoledne budou ale oblačnost i srážky ustávat. Vítr zítra zafouká od severozápadu rychlostí do 8 metrů za sekundu a oproti dnešku se trochu ochladí. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 a 24 stupni.
0: To nejlepší. Od 90. let. KIS. Radio KIS.
2: Be happy. Jedem dál, 14. klepe na dveře a startujem další 60 minut na KISu společně s Avicim. Za chvilku taky Felix Jen. A jukneme na Tomorrowland, protože Mr. Basslicker, náš kolega, mi poslal nějaký videa. Tak aspoň dáme zvuk, abyste viděli, jak si to tam kluci užívají. Ale to všechno až za chvilku, jo?

0: Future Me.
1: To je muzika, která právě teď dozněla na Kissu. Za chvilku se taky podíváme na vás, co byste si vy rádi nechali zahrát, protože dáme další víkendový jukebox, tak jenom připomínám, jak se sem do éteru dostanete. Buď telefonní linka 210 323 323 a nebo taky můžete nahrávat zkazy přes naší kysáckou apku, kdybyste ji náhodou ještě neměli, tak šup šup, rychle napravit, buď App Store a nebo Google Play. A co se týká muziky, ATB, Owl City a v tuhle chvíli i Saš a La Primavera.

0: Weekend.
1: Ano, další 90ková akce je nachystána a bude se prezentovat už další měsíc na konci prázdnin 29. srpna. Amfiteátr Loket zažije mejdan všech mejdanů. Přivážíme totiž hvězdy jako Groove Coverage. Budou taky Erotic. A dorazí i Kosmonova. Tak do svých diářů napište datum 29. srpna Amfiteátr Loket, 90s Party Live a hlavně stupenky, kde jinde než na našem webu kiss.cz.

Poslouchejte Radio Kiss a vyhrajte vysněnou dovolenou v Egyptě od Blue Style. Dovolenou pro dvě osoby v pětihvězdičkovém hotelu Pic Albatros Dana Beach s ultra

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
2: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.
3: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss. Facehunter.

Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: A na Kesu si dáme během víkendu další víkendový jukebox. Je to všechno nachystaný, jdeme na apku, která přistála od Vaška.
1: Čau Vítěho, tady Vašek. Nech nám tam zahra, prosím tě, Kosmonova, Dance a Legmoa. Díky ti moc, čau.
0: Rád si tuhle tu pecku připomenu a budu hrát taky ještě pro Ančí ze Sázavy k svátku. A nejenom pro Ančí ze Sázavy, ale všem Aničkám, všechno nejlepší, holky, tohle je taky pro vás. Sázavy.

0: Let me tell you a story.
1: Ano, míříme na Tomorrowland Festival, který probíhá dva víkendy po sobě. Protočí se tam zhruba 400 tisíc lidí a zájem o lístky je tak brutální, že se hlásí víc jak 3 miliony zájemců. Tak jen abyste věděli, jak to chodí. Je to festival samozřejmě taneční muziky v Belgii a my jsme strašně rádi, že tam máme i svého zástupce, našeho kolegu DJ Baselickra. Včera jsem se s ním akorát psal odpoledne, na co jde, a on mi psal, že by šel nejradši na všechno, ale že míří momentálně na Mortena, Armina van Burena, Timmy Trumpet a nebo Dimitri Vegas a naposílal i nějaký videa, tak dobře poslouchejte. Protože ten, kdo tam řve, to je Baselicker. Tak chlapci, užijte si poslední den festivalu, protože finále tam vypadalo takhle včera.

0: Pokud chcete vidět víc, podívejte se na sociální sítě Facebook anebo Instagram a hledejte DJ Baselickra.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: servisem za volantem po celé republice.
1: Jak to vypadá na silnicích? Začínáme na D1, 35. kilometr ve směru na Prahu, je hlášena dopravní nehoda. Teplice hlásí dopravní nehodu v ulici Kolárova, Uherské Hradiště u stadionu a ještě dvě dopravní nehody, silnice 56 Dolní Benešov a silnice 27 u obce Kolešov. Šťastnou cestu!

0: ty nejlepší posluchače v zemi.
1: Pojďme všichni kysáci a poslouchejme jenom Radio Kiss.
2: Díky apce Radio Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Radio Kiss. Počasí.
4: Začátek dalšího prázdninového týdne bude s oblačností a občasným deštěm nebo s přeháňkami. Během zítřejšího odpoledne budou ale oblačnost i srážky ustávat. Vítr zítra zafouká od severozápadu rychlostí do 8 metrů za sekundu a oproti dnešku se trochu ochladí. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 a 24 stupni.
5: Popojedem dál, 15. odbyla s váma na Kisu Vítělesák, přeju hezkou neděli, dáme Jolandu Be Cool, We Know Speak Americano, ale předtím ještě Las Ketchup.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.

Speak Americano dozněla právě teď na Kissu. Za chvíli nás čeká hudební legenda a dáme si legendární píseň od německých skútrů a bude tady docela slušně teplo. Bude to tady úplně hořet. Ještě předtím taky někoho z vás možná i nalákám, nebo doufám, že vás nalákám mnohem víc, protože další soutěž o dovolenou je nachystána. Jestli ještě nevíte, o co že hrajeme, kam můžete jet, tak podrobnosti otajním už za několik málo okamžiků. Gabriela Chilmi, Farao a nebo Samfeld.

0: Soutěžte o dovolenou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
1: Ano, odstartovali jsme další kolo soutěže o luxusní dovolenou v Egyptě. Pojedete do hotelu s názvem Pik Albatros Dana Beach, pětihvězdičkový hotel, ultra all inclusive. A pokud byste chtěli vyrazit, musíte proto udělat jednu jedinou věc. Ne, nevolat, nevolejte, to nemá smysl, ale pojďte k nám na web kiss.cz, kde je soutěžní otázka. Jakmile na soutěžní otázku odpovíte správně, jste ve hře a velké finále proběhne v pátek 31. července v odpoledním jumpu, kdy jednoho z vás vyhlásíme do vysílání a vaším úkolem je obratem se dovolat sem do studia, pokud tuhle věc splníte, dovolená je vaše. Tak ještě jednou, odkaz na web kiss.cz. Držíme palce a hrajem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Všední ráno na rádiu Kiss.
1: Na hrací kostce padla šestka,
2: jo!
1: Takže vyhrává se vící.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
0: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Rádia Kiss.
1: Hyper Hyper, Move Your Ass, Friends, Enel Summer, Back in the UK, I'm Raven, How Much is the Fish, a mohl bych pokračovat dál a dál a dál. To všechno je německý projekt Scooter, který začal svou kariéru v roce 1993. To znamená, že už to táhnou víc jak 30 let a neustále dokážou překvapit. Těch singlů je opravdu úplně neuvěřitelné množství a my se u jednoho v tuhletu chvíli zastavíme, protože z toho mohli slyšet i ve filmovém podání Mortal Kombat. Tak pojďme si dát Scooter v hudebních legendách na Kissu a Fire.
2: Fire!

0: Rančopa na Kisu. My si dáme hru o trůny. Protože prodejce sanitární keramiky uspořádal v nákupním centru nezvyklou soutěž, kdy účastníci museli co nejrychleji pít ze záchodových míst. Ano, slyšíte dobře, prosím vás, je to prodejce keramiky, nebyly to použitý mísy, bylo to všechno čistý, navoněný, i když je pravda, že jsem si představil situaci, jakože už použitý, to by byla asi mnohem větší zábava a myslím si, že uklízečka by pravděpodobně měla i co dělat. Nicméně má na závěr taková lehká cedulka z jednoho českého WC, kde je napsáno: neházejte nedopalky do pisoáru. Nedá se to potom kouřit.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: V tuhle chvíli víme o dvou nehodách, které se staly. Zákupy, ulice Kamenická v Praze, ulice Škrétova. Jinak pokud míříte na D1, tak postojíte si před Mirošovicemi směrem na Prahu, zdržení zhruba 20 minut a zdržení hlásí taky D8 ve směru na Německo. Na úrovni Roudnice nad Labem, tam si poskáčete zhruba 15 minut. Šťastnou cestu!

0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
1: Michaličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
2: Vy si Bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
3: Jseš výborný, jseš prostě skvělej.
4: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
5: Je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
6: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu KISS. Rádio KISS. Počasí.
7: Začátek dalšího prázdninového týdne bude s oblačností a občasným deštěm nebo s přehánkami. Během zítřejšího odpoledne budou ale oblačnost i srážky ustávat. Vítr zítra zafouká od severozápadu rychlostí do 8 metrů za sekundu a oproti dnešku se trochu ochladí. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 a 24 stupni.
6: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
8: Be happy.
9: Za chviličku na KISSu Medúza, Don't Wanna Go Home. A ještě předtím si trošku zabzukáme, když nám ta doprava začíná housnout. Benassi Bros, Dani, Every Single Day, s váma Vítě Lesák. Přeju pohodovou neděli a zůstaňte na vlně.

A doma na Go Home u nás na Kisu. Kysáci, moc děkuju za inspiraci k večeři, protože mi tady přistála spousta fotek nejrůznějšího vašeho grilování, tak možná z jednoho pokrmu si dneska vemu inspiraci. Vypadá to, že to je snad nařezaná klobása na kolečka, mezi tím nastrkaná cibule a všechno nabouchaný pěkně na špíst. No tak už se těším, až dneska tady padne a budu to moc večer roztopit. Ale ještě nějakou dobu si mě užijete. 16.07, aktuální čas. Tovelo, Luis Fonsi a v tuhle chvíli i Dario G, Sunshine. Kdo ho nesmím zapomenout, budu hrát taky podle vás další víkendový jukebox za pár okamžiků na 210-323-323. A nebo taky naše kysácká apka, kam nahráváte zkazy. Hezkou neděli přeju.

0: pokladnách jsme si velice rychle zvykli, obzvlášť když máte pár věcí, tak je to hodně příjemný rychle vypadnout. A pozor, přichází i jedna žavá novinka, a to konkrétně na samoobslužné pokladny se dostane i umělá inteligence. Bude to fungovat tak, že budete mít, to je vždycky největší peklo, když si vezmete nějaký pečivo, nevíte, jak se to jmenuje, a teď tam listujete v těch stránkách, tak údajně by to mělo být tak, že položíte to zboží pod tu kameru a ta kamera sama určí, co je to za pečivo. Takže aspoň zase posun někam dál, trošku rychlejší nakupování. A takhle, chci se teda zeptat ještě za kamaráda, když tam bude ta umělá inteligence, bude ještě udělat i to, že si namarkuju jabka za 19,90 a odnáším si rajské za 90 korun. Jen se ptám.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový Jukebox.
1: A krátce po půl pátý na Kisu opět další Jukebox. Beru vaše apky, Lucka.
2: Ahoj Víťo, já bych ti ráda řekla, že dneska nemá svátek jenom Anna, ale taky Anita. A my máme jednu takovou doma, takže bych ji tímto chtěla popřát všecko nejlepší, hodně štěstí, hodně zdraví a ať si ten dnešní den moc užije. Děkuju, ahoj.
1: Taky se připojujem, přejem všechno nejlepší, Zdenka.
3: Ahoj Víťo, tady Zdena.
4: A Eva, ahoj.
3: Od zítřka nám oficiálně začíná dovolená, tak bychom si tam prosili jednu pecku od Buriana, žijeme len raz. A trošku štěstí, aby nám vyšla cesta na Slovensko. Na taneční párty s Matyášem Adamcem. Díky moc a těším.

0: Vidíme se na Kiss Party do Lokte.
1: Ano, už se to blíží a roztáčíme ega a pozor, ještě tady je jeden prcek.
2: A ví to, my děláme kotníkový guláš.
1: Tak i pro něj.

0: David Guetta na Kissu. Dneska večer v Praze Pitbull, tak pokud vyrážíte, ať se zábava vydaří. A teď dobrá informace pro vás všechny, co máte rádi muziku Davida Guetty. Buď za ním musíte vyrazit do světa, protože jeho diář je opravdu hodně, hodně nabitej. Teď třeba poslední dny samý Španělsko, Portugalsko, Belgie a tak dále, ale bude hodně blízko a to už za 14 dní, protože v neděli, pokud se nepletu, 9. srpna, se s ním můžete potkat v Bratislavě na Love Stream Festivalu, tak jestli to máte kousek do Blavy, tak klidně dejte vědět, jaký to bylo. A uvidíme, co nás čeká a nemine. Nicméně pustil do světa další novou věc, ale k tý se dostaneme až trošičku později, jo?
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Tak jak nám to při neděli jezdí nebo nejezdí, nehoda na D1, 38. kilometr ve směru na Prahu. Bouralo se i na D11, je to konec dálnice ve směru na Prahu. Další nehoda Tanwald, Železnobrodská, Chodov, Smetanova a ještě máme hlášenou nehodu na silnici první třídy číslo 32 a to Okřínek. Z dopravy je to všechno, kdybyste měli info ze svých cest, dejte vědět přes apku, jinak přejeme šťastnou cestu.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Novinky na streamovacích platformách? Známe, tož slyšte. Na Netflixu se už po třetí potkáme s Enolou Holmes. Z viktoriánské Anglie vyrazíme na Maltu vyšetřovat zmizení jejího bratra Sherlocka Holmesa. Na Disney Plus skočila dvojka Ďábel nosí Pradu. Volné pokračování s Anne Hathaway a Meryl Streep nás vrátí do redakce prestižního časopisu Runway. 7 let stará akční komedie pod taktovkou Guye Ritchieho je nově ke zhlédnutí na Netflixu. Matthew McConaughey a Colin Farrell budou zase zářit jako gentlemani. Pro Kiss Katka Čepelíková.

0: KIS počasí.
1: Začátek dalšího prázdninového týdne bude s oblačností a občasným deštěm nebo s přeháňkami. Během zítřejšího odpoledne budou ale oblačnost i srážky ustávat. Vítr zítra zafouká od severozápadu rychlostí do 8 metrů za sekundu a oproti dnešku se trochu ochladí. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 a 24 stupni.
2: Hezkou neděli vám z KISu, nadále přeje Vítě Lesák, doufám, že užíváte, netvrdnete někde v kolonách a posílám to nejlepší od 90. let. Bude Ina a nebo Captain Jack, Only You.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS. Be happy.
3: This is radio station CJ Boogie with the brand new world premiere song from Captain Jack, Only.

0: Ina Vizovej, k tomu přišla taky apka.
1: Ahoj kysací, prosím o zahraní písničky od Iny Viz Away. Sbírám rybíz, tak ať mi to jde pěkně od ruky. Mám rybíz už ve všech hrncích a miskách.
0: No ještě počkej, to několikrát ti to dneska ještě projde rukama. Než se to očistí, bude se zavařovat, takže to je práce až tak do večera. Tak Inu máme za sebou a další hudební kousky před sebou, protože za chvíli objednáváte vy na 210 323 233, nebo naše kysácká apka. Jdu se podívat, co jste naházeli za apky. A předtím taky stihneme i další muziku. Download, Jacksomy a Pedro, anebo One Direction. Hezkou neděli.

Víkendový Jukebox. Volej studio 210 323 323 nebo nahraj vzkaz přes apku Rádia Kiss.

0: Jukebox. Popojedeme krátce po čtvrt na šest, na Kisu opět hrajeme podle vás a telefonní linku už mám obsazenou, tam už čeká hodně dlouho Vany. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Čau. Prosím tě, vy někde jako cestujete nebo užíváš si prázdnin, seš někde u vody?
1: My jedeme s mamkou teďka domů.
0: A kde jste byli, povídej.
1: V Libži u kamaráda.
0: A bylo tam nějaký jídlo aspoň, dali ti tam najíst a napít?
1: Jo, grilovali jsme a my jsme s kamarádem jezdili po vesnici.
0: Hezky, pěkně. Tak povídej, co vám zahraju?
1: Verunu na mě nečekej, prosím.
0: A chceš to někomu poslat nebo jen tak?
1: Mamince.
0: Mamince, tak zdravíme maminku, která pravděpodobně řídí, viď?
1: Ano.
0: Tak holky, zdravíme na cestu, hraju pro vás, mějte se tam, čau.
1: Shledanou.

Poslouchejte Radio Kiss a vyhrajte vysněnou dovolenou v Egyptě od Blue Style. Dovolenou pro dvě osoby v pětihvězdičkovém hotelu Pic Albatros Dana Beach s ultra

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
2: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radia Kiss.

0: Shop Rádia Kiss.
1: Pojďme se taky podívat na náš web Kiss Shop, na který se dostanete přes kiss.cz. Máme tam pár žhavých novinek. Přišla úplně skvělá kysácká kšiltovka a k tomu všemu i další kousky jako dětské body nebo dámské tílko. A nebo můžete taky koupit nově i set trikomikina a poslední přídavek, který jsme tam teďka přihodili, jsou i sluneční brýle. Je tam toho mnohem, mnohem víc, spousta věcí, které využijete nejenom v létě, ale i v zimě. Je tam zapalovač, je tam samozřejmě i spousta věcí každodenní báze, jako hrníčky, skleničky a další nejrůznější věci. Stačí se podívat na kiss.cz, záložka Kiss Shop. No a samozřejmě, pokud byste si to chtěli jako očuchnout, jak to tak jako vypadá v reálu, tak ideálně vyrazit na nějakou naší akci, třeba na 90s Kiss Party do amfiteátru Loket, kde samozřejmě přibalíme Kiss Shop sebou a přímo na místě budete moct zakoupit.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: Dáme si taky vaše apky, které tady naskákaly. Začíná Roman.
2: Zdravím tě, Vítě, Roman Mladá Boleslav. Prosím tě, rádi bychom si nechali zahrát písničku. A Kubíku, jaká písnička by to byla? Co to by bylo?
3: Může být Crazy Frog, jak ho chytá.
2: Jak ho chytá. Jo, a prosím tě, to je ten Kubík, co ti dal vzkaz, že děláme ne kotlíkový guláš, ale kotníkový guláš. Čau, Roma, Mladá Boleslav.
1: Hezky, takže novinka, kotníkový guláš. Šárka.
4: Ahoj, zdravíme z Itálie. Máme takovou cestovní dovolenou a míříme speci do Benátek a už to máme asi nějakých posledních 50 kilometrů a chtěli bychom zahrát nějakou pecku, výběr necháme na tobě. Děkujeme, Alex a Šárka.
1: Holky, zdravím a ještě Verča.
5: Zdravím tě, Víťo. Prosím tě, můžeš mi tam zahrát nějakou písničku. Bude to pro tebe do studia, pro všechny kysáky a pro mou rodinu, pro mého syna. Hlavně pro mého syna, který slavil před 3 týdnama narozeniny, tak mu chci popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, ať se mu ve všem daří. Moc ho miluju, zdravíme ho s rodinou a maminka. Ahoj, Verča.
1: A já ještě musím pozdravit vášniví běžce, kteří jsou na cestě z Jeseníků do Prahy, jmenují se Martin a Marek, tak doufám, že neběžíte, ale že jedete autem. What's going on?

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Dopravu začínáme dopravní nehodou mezi Jitkovem a Ždírcem nad Dopravou. Přímo v zatáčce se stala nehoda, na místě byl i vrtulník, ale silnice je průjezdná. Děkujeme Amélie za informace. Míříme se ale podívat, jak nám jde nebo nejde doprava. Pokud míříte po D1 směrem na Prahu, tak před Mirošovicemi si postojíte zhruba 20 minut. Zdržení čekejte i na D10 opět ve směru na Prahu, a to před Brandýsem nad Labem, tam se zdržíte 20 minut. Jinak z dopravy v tuhle chvíli absolutně vše, hlavně pomalu, v klidu a šťastnou cestu.

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku. Radio Kiss. Počasí.
1: Začátek dalšího prázdninového týdne bude s oblačností a občasným deštěm nebo s přehánkami. Během zítřejšího odpoledne budou ale oblačnost i srážky ustávat. Vítr zítra zafouká od severozápadu rychlostí do 8 metrů za sekundu a oproti dnešku se trochu ochladí. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 a 24 stupni.
2: Naše krasojízda jde pomalu, ale jistě do finále. Před námi posledních 60 minut. S váma Vítě Lesák, přeju hezkou neděli. Dávám za chvilku Davida Guettu a ještě předtím Alexii.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

David Guetta právě teď dozněl na Kissu, máme krátce po 18. hodině. Úplně bych zapomněl, že jsem tady dostal několik mailů, cože jsme to včera odpoledne hráli za Richtu. Znáte to všichni moc dobře, Me and My, dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi dupi je je. No a včera jsem tady pustil do éteru verzu roku 2026. Tak já dám kousek, no. Tak když tak, kdybyste chtěli vidět název, tak pošlete mi mail, protože kdybych to tady měl hláskovat podle písmenek. Ale jenom kousek, jo?

0: Telefonní linku už mám obsazenou 210-323-323, tam čeká Dominik. Dominiku, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ty jsi říkal, že jedete s tátou, takže odkud se vracíte, kde jste byli?
1: Kde jsme byli? V Sokolově.
0: V Sokolově, co tam? Na nákupy?
1: Jedeme do Strakonic. Pro obytňák.
0: Jo, hezky pěkně. Vy jste říkali, že dáme nějakou šlehu na cestu, tak doufám, že jste si to nadrtili. Umíte to, nebo ne?
1: Jo, už to tady cvičíme.
0: Jo, tak schválně, předveďte se teda. Počkej, já to stáhnu takhle, aby to bylo vůbec slyšet. Tak pojďte, oba dva.
2: No něco tak, dopředu trošku
1: něco. Dopředu něco, no, nějakou oponu.
0: Kluci, vy nedáte bondigidigi, bondigibo? Tak už to roztáčím, je to pro vás za cestu, mějte se tam dobře. Chcete někomu věnovat?
1: Děkujeme.
0: Čau.

0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

Ozone na Kissu. Tahle informace mě strašně potěšila, protože jako mladý jsme doma kradli babetu, vytáhli ji ven, aby jsme mohli zjít po poli. Když to nechtělo jet, tak jste museli šlapat, aby to trošku jelo. Pak bylo ticho po pěšině, babeta úplně zmizela a teď se vrací. Sice je elektrická, má dojezd 55 km, rychlost 25 km za hodinu, ale co je pozitivní, že pokud vám třeba sebrali noty, tak na ní můžete jezdit.

jezdit, protože na ní nepotřebujete řidičák. Cena přátelská kolem 25 tisíc korun. No, jsem nějak asi trošku nahlodanej, nevím.

0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: Avicii právě teď dozněl na Kissu a dáme si v tuhle chvíli i u mě poslední jukebox a objednávat bude Braňo. Ahoj.
2: Ahoj Víťo, já bych tě poprosil na dlouhou cestu, jelikož máš 4 hodiny za sebou a 3 hodiny ještě před sebou v Německu. A hodilo by se Dune. Dávno jste to nehráli, krásná písnička, krásný hlas, tyhle ty holky. A taky to patří k 90. kultovka Dune, takže všem, který řídí, aby jim to rychle odcípalo a to by taky. Díky, čau.
1: Díky moc, Dune tam pošlem i DJ Basslickera, aby vám představil reprízu Kiss Parády, která začíná už 19 hodin, potom Alex a samozřejmě další program, jak jste zvyklí. Začíná mi dovolená, haleluja, Lesák se loučí a za 14 dní opět na značkách. Nazdar.

ostatní usínají, my zůstáváme s vámi. Toto jsou noční moderátoři.

0: Kissparada. Kissparada. Kissparada. Kissparada. 10 největších hitů současnosti seřazených přesně podle tebe. Kissparada. Kissparada rádia Kiss s DJem Basslickrem.
1: Kissparada. Ano, je právě tolik, kolik je. Na vašem nejoblíbenějším Radio Kiss právě teď startuje 10 největších pecek rádia Kiss. Ano, Kiss parádové klání je takhle pěkně o prázdninách. Zase provětráme ušní bolce, hráme si hity, na který prostě se zvyklí, anebo nejste a zvyknete si na ně velice brzy, protože já vám tady nasekám celé se z brusunový věci, ať už Shakira, Burna Boy, Die Die, vlastně skončilo na mistrovství světa, Španělé nám to pěkně vyúřadovali, no ale tato peska dostala fenomenální remix, takže dneska bude. Dáme si novou kaskádu Utopia. Tak se jmenuje ta jich nová věc a nezapomeneme ani na BB Rexu a nebo taky Vnadného Alesa a One Republic. To všechno před náma na Kisu. Teď už ale 10 moje oblíbená Dilina, Ina z Rumunska, Elena Alexandra Apostelánu a její věc Whiz Away, 10.

0: Fanoušci Tomorrowlandu letos dostanou spoustu zajímavých osobností. Paris Hilton bude vystupovat, dokonce i BB Rexa. David Guetta zboural tento víkend, který proběhl v Tomorrowlandu, a nadcházející víkend bohužel nebude, takže já jsem smutný, že Davida Guettu neuvidím. Nicméně Gabry Ponte pěkně řádil na Tomorrowlandu, moc si to pochvaloval. A kdo si to právě pochvaloval, byla BB Rexa, která s Davidem Guettou dala dohromady další věc, Sad Girls. Vlastně je to už sedmá řadovka, on vlastně i New Religion, překopaná Insomnia, tak v tom měl velké prsty právě David Guetta. No ale teď jejich věc Sad Girls, hit, který už nějaký ten pátek i středu i neděli koluje v éteru Rádia Kiss, ale my to máme rádi a chtěli jste to. Takže od teďka proto budete moci hlasovat na webu kiss.cz. Kiss paráda i na tabila a teď už bude další kočka BB Rexa a David Guetta, Sad Girls.
1: Novinka Kiss parády Rádia Kiss.

0: Jestli mám něco rád, tak jsou to veselý písničky, které jsou plný elánu a emocí. No a tou další z nich bude jednoznačně kolaborace Bena Kristova, který třeba teď řádil na Foodfestu a dalších festiácích. A taky Vesny, je tady věc Já si tě brát nebudu. Já tam teda slyším Já si tě brát nebudu. A nevím, jestli si mě někdo vezme ještě někdy. Ale každopádně my si jdeme dát tuhle tu krásnou věc, která se zpívá u nás v autě, dětičky vždycky, tati, tati, pust mi tu Vesnu, no tak pouštím Vesnu. Já jsem si jeden čas Vesnu plet s Veknou ze Stranger Things, ale je to úplně něco jiného. Tahle ta je krásná, tak jo, já si tě brát nebudu, dneska 9. pozice.
1: Kiss paráda, místo 9.

Kiss Paráda Rádia Kiss, to je taková výkladní skříň, za kterou bych dal ruku do ohně a jsem rád, že každou neděli od 19 a každou středu samozřejmě od 21 na Rádiu Kiss vám DJ Bassliquor může servírovat tyhle hity. Já chci poděkovat všem, kteří byli na Máchově jezeře na Kiss Party, protože když mě Roman Anděl s Páťou Peltánu uváděli, takovej potles jsem asi nezažil ani v O2 aréně, neskutečný to bylo, ohromný, dokonalý a... Já jsem strašně moc pyšnej, že můžu být už 21 let součástí týmu Rádia Kiss. Ať už to bylo 11 let na Kiss Jižní Čechy, tak teď 10 let na Rádiu Kiss. Neuvěřitelný, krásný a říkám to proto, že teď na osmičce jsou mý kamarádi, který jsem vlastně poprvé dostal do éteru. Italo Brothers, tenkrát hit Stamp on the Ground a podívejte se. Po 16 letech je tady už asi 82. řadový single, jmenuje se Dynamite, překopávka I Just Died in Your Arms dneska bere 8. pozici. Kiss Paráda.

0: Doufám, že vy všichni kysáci patříte mezi pravidelný hlasující KIS parádového klání na rádiu KIS. OK, no a my to máme takhle krásně za sebou, protože Italo Brothers Dynamite dohráli na osmičce, na devíce Vesna, Ben Kristoval, Já si tě brát nebudu, desítka Ina Ovisovej. A my jdeme na dnešní tip na hit. Je tady formace Kaskáda. Ano, krásná zpěvačka Natalie bez Manuela Reutera, ona jede sama a produkcí třeba jeden čas dělá Timmy Trumpet, anebo taky kluci z, no, jsem to úplně zapomněl, Harris and Ford, takže jako těch spoluprácí je tam spousta, nicméně jejich novinka se jmenuje Utopia, je to opravdu krásná vyloženě letní hitovka, která nebude pouze utopií, ale věřím, že i do budoucna obrovským hitem, který my na rádiu KIS podpoříme, protože co je všechno kaskádovský, to je dobrý, my vlastně stále točíme hit Boy You Turn Me společně s Felixem Jénem a vůbec to není špatný, tak uvidíme, jak se chytne tato novinka. Na KISu nová Kaskáda.
1: KIS paráda, tip na hit.

0: Neděle od 19, středa od 21, to je Kiss Paráda s DJem Basicrem, desítka největších pecek, pro který hlasujete jenom a pouze vy na webu kiss.cz. Tam to všechno krásně máte, červený na černobílým, a můžete tam čekovat i nejnovější informace, potkat se s moderátorama a dát si nějaký přehled soutěží, který tam máme. Samozřejmě, když si rozkliknete Kiss Parádu, máte tam i obrázky, máte tam videa. Teď jsem vlastně třeba viděl i video, nový trailer na Avengers Doomsday, včera vyšel, byl úplně včera v pondělí, byl úplně skvělej, neskutečný, energický a dostalo mě to. Takže, co mě teď dostane, je sedmička, kde je Robin Schulz a Barb's jejich Better Times, taková singlovka, která má sice maličko smutný text, ale i tak je neskutečně pozitivní, protože Robin Schulz dokáže všechno udělat dokonale. Jdeme na to!
1: Kiss Paráda, místo 7.

My už tady krájíme prakticky polovinu Kisparádového klání a jdeme se podívat na šestou příčku, kde máme francouzskou dvojku Offenbach, taky Star Sailor, jejich Four to the Floor. Ano, Star Sailor byla ta původní formace, která dala dohromady hit Four to the Floor a proto je mají vlastně i v kolaboraci i na CD singlu napsaný, aby náhodou nevznikly potom nějaký dohady, že to není tak, jak to má být. Takže Four to the Floor, dneska číslo šestý a dostali 71 001 hlasů. To je hezký. 6, 4 to the floor.

0: jsou to asi 3 týdny nebo vlastně měsíc, my jsme měli kiss party, tak v Čechách řádili One Republic. Byli opravdu fenomenální, skvělí, dokonalí. A já musím říct, že tahle formace mě baví třeba i společně se Seedem a písničce, která se jmená Rich Love, jedna z těch mých nejoblíbenějších. Taková hluboká, když mám depku, což mám jednou za uherák, tak si to pustím. Ale tady je Alesso, In Your Eyes, dneska novinka System 2. Tak ji podpoříme, dáme si ji, vy pro ní můžete hlasovat od teďka na kiss.cz.
1: Novinka Kiss Parády, Rádia Kiss.

Ricpic mezi vozy drbali si bábiky z parádu na kysu, tak jo. Dáme si malou rekápku, desítka Ina Wizovej, devítka Vesna, Benny Kristo, já si tě brát nebudu. Italo Brothers Dynamite na osmičce, sedmička Robin Schulz, Better Times, šestka, dneska Offenbach a Four to the Floor a z novinek Alesso One Republic In Your Eyes. My jdeme do top pětky, na pětce Paul Keane, Aquagen, Eternity a já dneska teda zahraju Eternity, protože většinou tady mastím There is a Star a jeho novinkovou věc. Teď jsme vlastně, když jsme měli sety na Máchově jezeře, tak jsem zahrál od Aquagena There is a Star a Roman Anděl hrál od Aquagena asi tři songy, tak jsem mu to hned posílal. On vlastně v Německu byl jeden z největších festiků Parukavil, kde Aquagen hrál, ale byl úplně dojatý z toho, jak na Máchově jezeře paří kysáci na jeho muziku. Paří, skáčou přes švihadlo, já zdravím Terinku Pubalu, která skáče fenomenálně na tuhle muziku. A teď právě na pětce Eternity a Paul Keane.

Jsem rád, že jste stále se mnou, pokud teda tohle slyšíte, tak jste mě nevypli. Možná i někdo vypnul fotbalový finále, kdy mistr Messi byl smutný, ale líbilo se mi takovýto krásný obětí od... No, já nejsem fotbalový nadšenec, takže nevím, jak se jmenoval ten hráč ze Španělska, jak ho obejmul. Teď mě asi budete všichni jako lanáři říkat, to je 1,5 milionu lidí v Čechách to sledovalo v finále a Basicr neví jméno druhého hráče a já jsem teď línej to googlovat, protože se mi vypnul telefon, takže to nevygooglu. Každopádně to bylo hezký. Ale proč o tom mluvím? Protože tady máme jednu z hymen letošního fotbalového šampionátu. Andrea Bocelli, David Guetta, DNA. A když nám to skončilo, tak na čtvrtý místě. Já ještě jednu zajímavost. Ve Španělsku, který vlastně vyhrálo fotbalový šampionát, tak byl trhnut rekord v televizní sledovanosti. 87% populace koukalo na fotbal. Neuvěřitelný, jo. Prostě ve Španělsku jako fotbal ten jde. S naším fotbalem je to trošku horší, ale radši jdeme hrát. 4 DNA.

0: když jsme u toho fotbalu, tak si jdeme dát ještě jednu z těch jmen, a těch asi hlavnějších jmen, Shakira a Burna Boy, Die, to je hit, který prostě už tady taky válcuje spoustu týdnů. Ale my si dáme Clean Bandit remix, jo? My nebudeme hrát ten Origoš, my si dáme Clean Bandit. A protože nám skončil fotbalový šampionát, tak já vám to sem prostě říznu, jo. Shakira, die, fotbalem, jedem, žijem, na kisu taky, hrej, basic rap, pust to tam, jdu na to.
1: Kis paráda, tip na hit.

Je tady stálice naší kisparádový petelice Dara. Bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga. Já to uvádím vždycky také jednoduše, ale to vlastně vítězka Eurovision Song Contestu, který byl v květnu a finále bylo ve Vídni v Rakousku. Já jsem měl tu čest loni být ve Vídni na Donauinsel Millennium Beats Festivalu, kde vlastně díky tomu, že skončil festival brzo, tak jsme viděli na náměstí ve Vídni v finále Eurovize, ty vyhrál vlastně ten jejich rakušák, takový ten pěvec, Boris Hoba, to neskutečná euforie. Letos je Millennium Beats už tuhle sobotu, pokud byste chtěli vyrazit, tak samozřejmě máte tu možnost, je tam spousta skvělých handsupových interpretů od Jana Vejna přes Aquagena, samozřejmě přes Groove Coverage, Star Splash a to. Já teda jsem byl pozvaný organizátorkou festivalu, se kterou jsme kamarádi, i přes Aquagena Fabi Fabishes, kterou si pozdravit. Ta dělá všechny velké akce ve Vídni v Rakousku, ale bohužel letos teda jsem na Tomorrowlandu, takže na to se moc těším. Ale proč o tom mluvím? Protože Dara Bangaranga dostala i krásný remix právě od Dimitri Vegase, který na Tomorrowlandu jede. A ono se to tak krásně spojilo. Eurovision Song Contest, Rakousko, Belgie, tak teď bronz Bangaranga.

0: už vytahuju kapesníček, já budu plakat. Já budu moc plakat, budu plakat i, protože minulá jednička a předminulá jednička je dneska druhá. Scooter, No Rewind, neobhájili po třetí za sebou první místo, ale chybělo jim 1200 hlasů. Dostali 120 000 hlasů cca 119 971. Chybělo tam trošičku, ale nevadí. Vy můžete hlasovat do příštího týdne, každopádně Scootři vydávají za 3 týdny další novej single. U nich prázdniny prostě nejsou. No a Scootři totálně zrubali paru kavel v Německu. Neskutečný, no. Kiss parádu nezrubaj, dneska rubou dvojku. No Rewind.
1: Kiss paráda. Místo druhé.

0: bude šťastná, protože se vrátila na jedničku se svojí formací Holky. Ale k tomu malá rekapitulace. Pětka Polkin, Aquagen, Eternity, čtyřka Andrea Bocelli, David Guetta, DNA. Na trojce Dara Bangaranga, dvojka Scooter, No Rewind. A tady právě jednička Holky a Mark Voss. Party, party, party, party, party. Voře MC Parky 2026. Já děkuju všem, kteří ladili, moc si vás vážím. Díky za Radio Kiss, že to tady takhle můžeme válčit a válcovat na plný pecky. Kdo nepaří s náma, paří proti nám. Holky, Káťa Brzo Bohatá, spol, party, Mark Voss Edit, takže zdravíme na Slovensko, kde mimochodem už 30. proběhne Big Summer Fest, kde vystoupí všichni skvělí hvězdy, včetně třeba Italo Brothers, Scootrů a tak dále, takže vy, co máte blízko ke Slovensku, tak tam můžete taky vyrazit a třeba se tam taky potkáme. Teď už ale Holky a party na jednotce. Hej ho, pařmeni, a do nepaří s náma, paří proti nám. Pokud máte středu, za chvilku trends party, pokud máte neděli, tak si užívejte neděli. Hej ho!
1: Kiss paráda. Místo první.

0: Máme tady za chvilku 8 hodinu, to znamená, že startujou víkendové jukeboxy a dneska je to se mnou s Alexem, pojďme na to.
1: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Tak kysáci všechny zdravím takhle při večeru. Jsem rád, že jsem konečně ve svém taky večerním čase, protože ty raníčka pro mě nebyly úplně jednoduchý, ale věřím, že kdo jste poslouchal, tak jste si to užívali stejně jako já, protože ono sice to vstávání není tak jednoduchý, ale potom při první písničce okamžitě plnej energie. A teďka takhle k večeru to funguje zase obráceně. Člověk si říká, no tak už ten den jako končí, tak už možná pomalečku do postele a potom první písnička a jede to, takže jsem plnej energie a věřím, že vy, pokud trošičku jste unavený, tak se mnou a s naší skvělou hudbou vám tu náladu zlepším a tu energii vám taky zvednu. Jinak připomínám telefonní číslo na jukeboxy. Je to jednoduchý 210 323 323, můžete se dovolat přímo sem ke mně do studia, anebo využít aplikaci Rádia Kiss, kam můžete poslat hlasovku nebo třeba i nějakou textovou zprávu a já vám potom to přáníčko splním a pustím písničku, pokud teda bude v mých silách a pokud se na vás dostane. Nicméně, na koho se dostalo, je Zbyněk, protože ten už tady čeká na lince, ten se dovolal úplně jako první. Zbyňku, slyšíme se, halo, halo.
1: No ahoj. Čekám dlouho, ale dočkal jsem se.
0: No krásně, to jsem rád, že ses dočkal. Tak Zbyňku, ty jsi říkal, že teďka jsi v garáži, něco ještě makáš na něčem?
1: Jo.
0: A to
1: bude
0: máš...
1: to pro všechny, co makaj a všem, co se nechce spát.
0: Aha, hezky.
1: A jsem rád, že jsem se dovolal k tobě jako první volající a k nováčkovi Rádia Kiss a prostě... mám v tobě podporu.
0: Děkuju, Zbyňku, děkuju, to mě těší, já mám podporu zase v tobě. Prozradíš mi, co tam děláš, pracuješ na autě nějakým?
1: Na autě ne, dělal jsem kolem posezení, aha, teďka uklizím vevnitř a chystám se, už pojedu, takže jsem rád, že mě to vyšlo a že jsem se dovolal.
0: Krásný, tak jo, vybrali jsme písničku Mesh in Your Arms, ty jsi říkal, že posíláš tedy pro všechny kysáky
1: pro
0: a pro všechny, kdo mají písničku rádi, no tak jo. Tak já ti děkuju, měj krásný den, děkuju, že ses dovolal, bylo to, máš takový hezký pozitivní náboj, což mě taky nabíjí takhle na začátku směny, takže věřím, že takhle bude pokračovat i dál.
1: Tak jo,
0: měj se krásně.
1: Ahoj.
0: Ahoj, čau. No a nám už to tady startuje, jak vidíte, tak to pumpuje pěkně tak, jak to máme rádi. No, doufám, že to takhle poletí celý ty 4 hodiny. Já věřím, že jo. Let's do it!

0: to byl David Guetta v remixu, který nám zamixoval krásný song Just the way you are, a předtím nám hrál Pitbull, no a Pitbull má dneska koncert a já musím říct, že já když jsem jel do rádia, tak jsem potkal už fanoušky, protože se rozběhl takovej jako virál flash mob, kdy spousta lidí se oblíká jako Pitbull, to znamená, že si dávají na hlavu plešku, dávají si takový ten knírek a ty jeho brejle, no a potom v tomhle outfitu se všichni potkáme na tom koncertu a je z toho opravdu velká show, spousta Pitbullů na ní. Takže jestli se dneska chystáte na Pitbulla, tak se nelekněte, je možný, že potkáte těch Pitbullů mnohem víc než jenom toho jednoho originála. No a my už teďka jdeme na další přáníčko, jak jsem slíbil, tak budeme plnit přáníčka nejenom skrz telefon, ale taky skrz aplikaci Rádia Kiss, když mi pošlete hlasovku nebo textovou zprávu, tak to všechno se tady pokusím zpracovat a splnit vám, co máte zrovna na srdci. No a teď budeme plnit přání Mr. Foxy, tak se podepsal.
1: Ahoj, mohlo by si prosím tě zahrát Ilves The Fox a bylo by to pro všechny členy Noční letky. Dík a čau.
0: Tak Foxy se podepsal jako Foxy, protože chce písničku What Does The Fox Say od Ilvise, což je mimochodem naprosto legendární uskupení. Dva bráchové, kteří jsou extrémně hudební a kteří vytvořili strašně moc tady těch písniček, které jsou v podstatě jako parodie na ty žánry. What Does The Fox Say se stala nejznámější z nich, ale pokud si někde vygooglujete Ilvisáky, třeba na YouTube nebo jinde, tak najdete spoustu dalších absolutně legendárních písniček, takže doporučuji. No ale my jdem samozřejmě na tu nejznámější. Ilvis a co pro boha ty lišky říkají nebo vydávají za zvuk. Možná, že zjistíme v té písničce.

0: Posloucháte Radio Kiss, víkendové juboxy s Alexem a kysáci, musím říct teda, že jsem dostal obrovský množství zpráv od vás. Někdo z vás je na zahrádce a grilluje, někdo z vás se vrací z dovolené do Prahy a čeká ho samozřejmě pracovní týden, někdo z vás naopak odjíždí na tu dovolenou. No, všechny samozřejmě zdravím, budu se snažit vám ten večer zpříjemnit, ať už jste v jakékoliv situaci. No a pokud jste v té poslední skupině, to znamená, že se teprve chystáte na tu dovolenou, ale ještě nemáte úplně vybráno a úplně jste to ještě nestihli si to celý jako zrealizovat, tak není nic jednoduššího, než poslouchat Radio Kiss, protože my soutěžíme s Blue Style o dovolenou v Egyptě tentokrát. A pozor, jo, je to ultra all inclusive, jo, jakože on ten all inclusive už je docela šílenost, ale ultra all inclusive, já si úplně ani neumím představit, co to znamená. Pravděpodobně vás budou krmit lžičkou každý den, prostě bude za vámi chodit váš osobní asistent, který bude mít sebou vždycky nějakou svačinku a nějaký nápoje, nevím. Nicméně, pokud se chcete účastnit této soutěže, tak je to velmi jednoduchý, stačí, abyste šli na náš web, webovky Radia Kiss, a tam najdete všechny informace, vy jenom vyplníte formulář a odpovíte na jednu jedinou jednoduchou otázku. No a soutěžit a registrovat se můžete do pátku 31.7., což je příští pátek, do 12 hodin. No a ten samý den potom v odpoledním jumpu zjistíme, kdo že to zvítězil a kdo zvítězí. No, bližší informace si poslechněte tady.
1: Poslouchejte Radio Kiss a vyhrajte vysněnou dovolenou v Egyptě od Blue Style. Dovolenou pro dvě osoby v pětihvězdičkovém hotelu Pic Albatros Dana Beach s ultra

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
2: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss.
3: Radio Kiss.
4: Be happy.

0: Posloucháte Jukeboxy na Radio Kiss s Alexem a nejenom se mnou, ale taky s Kájou. Karlíto, slyšíme se. Čau, čau, čau.
1: Ahoj, Alexe, jak se máš?
0: Ahoj, Karle, mám se skvěle, co ty?
1: Mám se taky suprově.
0: Výborně. Karle, ty nám většinou posíláš hlasovky a dneska ses dokonce i dovolal, což je skvělá zpráva. No a my jsme s tebou vybrali písničku. Bude to Paul Keen and Aquagen Eternity. Komu ji pošleme?
1: Pošleme to hlavně všem nočním moderátorům, že s váma ta noc hrozně rychle uteče.
0: No a ty tak v noci nespíš, jo?
1: Ne.
0: Hezky, takže hezky vydržíš do rána. A
1: já
0: vydržím
1: až do 6 do rána.
0: Ty jsi taková vyloženě sova jak my.
1: Přesně.
0: Hezky. No tak jo, tak posíláme. No a ty, člověče, kdybys nahoru se chtěl prospat a nemusíš zrovna jako pracovat, tak ono je lepší si ten spánek dát. Hele, jako to ti já jako zkušený člověk můžu.
1: Ale mě moc spánek nebaví.
0: Nebaví.
1: Mě v noci.
0: Jo, to chápu, no, ale ono potřebuješ dobít ty baterky, víš co, bez toho to potom jde to horko těžko. Takže aspoň na ty 4 hodinky, nebo ideálně na 6 a úplně nejlíp na 8, tak když to teda jde. Nic, ale posílám písničku.
1: Děkuju moc.
0: Ty si užij noc, jak si budeš přát. No a budu se těšit zase příště. Měj se. Ahoj, čau,
1: čau.
0: Co jsi říkal ještě, promiň? Teďka mi přeskočilo? Tak se mi vypojila. Mám pocit, že říkal, že děkuje. Tak jo. Takže Karla, zdravíme a posíláme všem Eternity.

0: Tak Kysáci, tady tu písničku u nás na Radio Kiss uslyšíte velmi často. Je to velký hit Paul Keane and Aquagen Eternity. Takže se těšte, že ji určitě ještě budu hrát. No ale co pravděpodobně hrát nebudu nějakou dobu, ale je to taky skvělá písnička, je následující song, a to je Armin van Buuren a Good Boys and Song Forever. Stay Like This na Radio Kiss.
1: Radio Kiss.
2: Radio Kiss.

0: Kysáci, my pokračujeme v našich jukeboxech a já jsem zasypanej spousty jsem plnej těch zpráv, co jste mi poslali, já to nedokážu asi vyslovit, no tak se na mě nezlobte, ale strašně moc krásných zpráv hlavně. Pojďme se tím nějak pokusit prokousat, protože bych hrozně rád splnil to přání úplně každému, ale úplně se mi to asi nepodaří. Zkusíme zvolna, začneme tady Lucie a Petr. Ti napsali: zdravíme z Arménie, právě jsme přišli z arménské party na pláži jezera Sevan, kde se hrály samé arménské vypalovačky. Potřebujeme se naladit na evropskou vlnu. Díky za písničko. No tak se připravte, protože budeme ladit velmi evropsky. Další potom zpráva. Hasiči Pardubický kraj mi napsali: ahoj Alexi, prosím tě, mohli bychom tě poprosit o zahrání nějaké písničky, výběr necháme na tobě a bylo by to pro tebe do studia a hlavně pro Teresku, Adama a jejich dcerku Amélie, co se jim ve středu asi narodila, protože tam je chybí slovo. Děkujeme moc, Luky a Alois. Dobře, tak to máme další zprávu. No, teď si dáme hlasovku, tím si definujeme, co budeme hrát. A hlasovku nám poslal Sejby.
1: Čau, Alexi, nezahral bys nám tam něco od Skutru? Bylo by to pro mě, pro moji rodinu a kamaráda. Sedíme na rybách a užíváme dovolenou. Díky.
0: No tak to zní naprosto luxusně. Hele, Skuter úplně parádní výběr, ale teďka si pojďme definovat ještě písničku. A to nám definuje poslední zpráva a ta přišla od Harryho, který mi napsal: ahoj, prosím, pušť Skuter Riot pro Janču, Zdendu, Harryho a Ferryho na nádraží Výhlavě. Užíváme léto na nádraží Výhlavě, máme tu točené pivo. Tak ať každý neváhá a dojde k nám. Je tu hudba, jídlo, pivo a nějaký tvrdý alkohol se tu taky najde, říká Harry. No tak pokud nevíte co, tak můžete vyrazit k Harrymu. No a nebo prostě jenom dejte volume doprava s naším rádiem a můžete si dát i něco dobrého u sebe, na balkónku, v obýváčku, jak si budete přát. Teď už Skuter a Riot. I can't be more than I already am.

0: ty nejlepší posluchače v zemi.
1: Já jsem se asi vrátila o 30 let zpátky. Jedna písnička lepší než druhá.
2: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Moji cestující jsou tak vysmátí, že se pak do té práce opravdu těší, a to díky vám.
2: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
4: Kysáci, první hodinka nám utekla jako voda, no ale další tři jsou před námi. Víkendové jukeboxy s Alexem pokračujou.
2: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

Tak kysáci, mám tady zase troj pozdrav. Začneme u Jiřinky, která napsala: ahoj, jste super, mohu vás požádat o píseň Na přání pro ostraváky z Gizda na dovolené. Děkuji, Jiřka. Samozřejmě, že můžeš, Jiřko, takže další písnička bude pro tebe a pro ostraváky z Gizda na dovolené. Potom je tady hezká zpráva od Julie Kopecké, která píše: zdravím do rádia, prosila bych zahrát nějakou písničku pro moji mamku a sestru Anu, jelikož dneska slaví svátek, a vlastně i všem Aničkám. Děkuji a posílám hezký pozdrav z Nýrska, Julča. Aničky, všechno nejlepší k narozkám. Pokud je slavíte, ale hlavně k svátku, protože dneska samozřejmě Aničky slaví svátek. No a hraju tedy i vám, a co budu hrát, nám řekne Danča, která napsala: ahoj, můžeš nám prosím zahrát ke grilování buřtu písničku od DJ Antoine. No, s tou výsledností je to prostě špatný se mnou, ale pochopil jsem, o jakou písničku se jedná, to je hlavní, a právě tu vám teďka, kysáci, posílám.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Posloucháte víkendové Jukeboxy s Alexem na Radio Kiss a já tady mám už na lince Péťu, který se dovolal na telefon číslo 210 323 323. Péťo, slyšíme se, čau čau.
2: Jo, slyšíme se, čau čau.
1: Ahoj, prosím tě, já tě musím teďka odvyprávět můj příběh, jo. Já jsem registroval tvoji zprávu, protože ty jsi udělal takzvaně trojitou pojistku. Ty jsi napsal zprávu, poslal si hlasovku a dokonce se potom i dovolal do studia. takže to bylo dobrý. Já jsem četl tu zprávu, říkám si, OK, tak připravím to, ono se mi to zrovna hodí, jo, DJ D'Agostino. Během toho, co jsem to připravoval, tak koukám, přistála hlasovka, pouštím, Péťa zase prostě krásně, hlasovka objednává, říkám, OK, tak mu zpracuju tu hlasovku a během toho, co zpracovávám hlasovku, tak se mi dovolal do studia. Takže vyloženě jako hat-trick máš krásný.
2: No a asi tak,
1: prosím tě, komu to teda pošleme? Hele, Hollywood od DJ D'Agostino?
2: Bude to pro mě, díky. Pro moji partnerku, která je šla před půl hodinou do práce a dí to uteče v práci. No a pro všechny kysáky, no.
1: Výborně, no tak jo, tak už to nebudeme dál prodlužovat, pojďme na to. DJ D'Agostino a La Vision na písnička Hollywood. Díky moc, Peťo, měj se krásně, čau, čau. Ahoj.

Kysáci, kdo poslouchá Radio Kiss každé ráno a poslouchá ranní trojku, která je od 6 do 10, tak jste si možná všimli, že jsem od úterka do pátku zaskakoval za Míšu, takže jsem byl i ráno a to teda byla parádní jízda a měl jsem za úkol velmi důležitou věc a to je v 7 hodin hodit kostkou a zjistit, kolik tisíc vyhrává ten, kdo se právě úspěšně dovolal do Radia Kiss, protože my máme takovou hru, která se hraje každý všední den, jmenuje se to 7 v 7 a pokud budete mít štěstí a dovoláte si a potom další štěstí a padne vám na kostce 6, tak můžete vyhrát až 7 tisíc korun, ale dobrá zpráva je, že neodejdete s prázdnou, protože minimálně ta jednička padne vždycky, takže prostě je potřeba se dovolat a doufat. No a já měl velký štěstí, protože se mi podařilo hodit tu 7 celkem 2x. To teda nevím, co mě to osvítilo. Tak uvidíme, jak se bude dařit zase příští týden Míše.

0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Kiss.
1: Tak kysáci, my pokračujeme v jukeboxech, mám tady další hlasovku, tentokrát od Kubíka.
2: Ahoj Alexi, zahraješ mi prosím Buď od Romana Anděla.

Pomohla mi hrozně Sára, která mi tady poslala zprávu. Ahoj, zahráli byste mi písničku What is Love, Headway pro mého přítele Davida, který řídí momentálně domů, děkuji. Tak Sáry, pokud ti to teda nevadí, tak bychom mohli teda pustit v tom případě tu moji verzi písničky What is Love od Headway. No, nevím, jestli je lepší než originál, ale věřím, že aspoň teda Kubovi udělá radost. What is

0: Máme za chvilku už 9:45, posloucháte víkendové jukeboxy s Alexem. Dneska ty jukeboxy budou dlouhý, protože se mnou budou až do 12 a potom po 12. hodině mě vystřídá Kuba Krabáč a samozřejmě vás čekají noční jukeboxy, takže spousty písniček na přání. Pokud by se náhodou stalo, že já vám to nesplním, tak věřím, že Kuba to pak za mě v noci napraví. Jinak připomínám telefonní číslo sem ke mně do studia, je to 210-323-323, po 10. hodině si dáme další telefonátek, ale teď už tady mám další hlasovou zprávu a další jukebox, který budeme plnit.
1: Ahoj Alexi, mohli bychom poprosit zahrát písničku Kambodža v nějakém remixu, nejlépe od Pulse Driver, kdybys tam našel. A jinak by to bylo pro tebe do studia, pro všechny kysáky a pro všechny, kdo jsou na noční, ať nám to rychle utíká. Mějte se, ahoj!
0: Tak jo, tak jdeme na to. Kambodžu mám připravenou a dokonce jsem našel ten samý remix, který si chtěla. Pulse Driver, pojďme si to užít.

0: Rádia Kiss. Posloucháte Juboxy a Rádia Kiss, víkendové Juboxy s Alexem. A já mám tady ještě několik přáníček, které bych rád splnil. Poslala mi Ivuška krásnou zprávu. Konkrétně teda píše: ahojky, prosím, zahraj nám cokoliv do Itálie. Jsme tu na dámské jízdě, popijíme italské vínko a posloucháme Rádio Kiss. Písničku nechám na tobě. A děkujeme Ivuška a Wendy. Tak holky, zdravím do Itálie, doufám, že si užíváte pořádně tuto Beneto máte. No a co konkrétně vám zahraju, nám už řekne někdo jiný, konkrétně to bude Veronika.
1: Ahoj Alexi, zdravíme tě z Chorvatska, z Jadranova, a chtěli bychom tady k naší grilovačce dnešní zahrát něco od Košínu. Přejem všem krásný den a krásnou dovolenou, jako máme my.
0: Veronko, děkuji ti moc, krásně propojujeme různé země, máme tady Chorvatsko, máme tady Itálii, no a samozřejmě Česko, no a Košín, to bude taková naše spojka, pojďme na ní.

Kysáci, tohle byl Robin Schulz, Better Times. No a další písnička poputuje Alešovi, který napsal hezký večer, zahrál by si nám do kempu Bakově na teaserou i 17. Moc krát děkuju, Aleš s rodinou. Posloucháme vás 24/7, ale samozřejmě Aleši, že zahraju. Jukebox. As we walk through the corridor of creation, we see lands divide. Nation against nation.

0: Kysáce, máme minutku po 10. hodině, no a my pokračujeme ve víkendových jukeboxech s Alexem. Máme se na co těšit, je to spousty.
1: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss.

0: 210 323 323 je telefonní číslo sem ke mně do studia. No a pokud budete mít trochu štěstí, tak je možný, že se dovoláte stejně, jako se to podařilo teďka Jindrovi. Jindro, slyšíme se, čau.
1: Ahoj, Alexi, slyšíme se perfektně.
0: Ahoj, rád tě slyším. Prosím tě, pověs mi, co takhle děláš o víkendu, když už teda ten víkend končí. Máš pohodičku?
1: No, odpočíval jsem, no, tak nabíral člověk nové síly, víš, na nový den.
0: Čeká tě zítra práce, nebo máš teďka nějakou dovolenou?
1: Zatím volno takové, no.
0: Volno takové,
1: no tak. Odpočinek.
0: Tak to ti, čověče, to ti můžeme tady trošku všichni malinko pozávidět, kdo ještě to
1: počasí
0: volno nemá.
1: Počasí
0: má být pěkné, ale teďka, jak jsou ty prázdniny, tak já věřím, že spousta posluchačů si už teďka naplánovalo dovolené a spousta z nich už buď to je měla, nebo je mít bude. No a co jim takhle k tomu hezkému večeru pustíme? My jsme se domluvali, že to bude Enrique Iglesias. Já mám dneska fakt problém s těma cizíma slovama.
1: I like it.
0: Mám to tady. A komu to pošleme?
1: A bude to pro moje rodiče, pro taťku, který má narozeniny aj.
0: Hezky.
1: Pro brachu, pro mě, pro tebe a i pro posluchače Radia Kiss.
0: Super. Tak posíláme a přejeme všechno nejlepší k narozeninám. No a Jindro, ty se měj krásně, užij večera.
1: Děkuju.
0: Ahoj.
1: Jo, díky, ahoj.
0: Čau.
1: A děkuju moc krát. Ahoj, čau, díky.
0: No a pokud máte i vy narozky, tak vám přejeme všechno nejlepší k narozeninám. Jo a Aničky, nezapomeňte, i vy dneska slavíte svátek.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Kysáci, mám tady od vás obrovský množství zpráv. Vy jste se dneska rozhodli, že se upíšete. Já teda mám co dělat, abych to všechno stíhal číst, natož abych ty přání plnil, ale obecně můžu říct, že většina z vás píše, že buď to jede na dovolenou, nebo jede z dovolený, nebo někde sedíte na rybách, nebo někde máte zahrádku a užíváte si večera. Prostě pohodička a krása. Někdo z vás samozřejmě taky už teďka se chystá na noční nebo je v práci, ale ať už jste kdekoliv, tak věřím, že jste happy a pokud nejste, tak budete. A co ještě teda jedna věc, tu, kterou teda musím ještě vám uznat, že mě velmi pozorně posloucháte, protože mě napsala tady Peťka, napsala mi ahoj Alexi, a tak tam tedy Míše od zítra bude nebo nebude? Nejdřív Martin Hovorka hlásí, že bude házet kostkou 14 dní a teď říká, že Míša, já už v tom mám bordel. Tak Peti, prosím tě, pravdu máš ty, protože já absolutně jak nějakej patlal matlal, místo toho, abych si zkontroloval, jak to doopravdy bude, tak nějak mám pocit, že to bude v zajetých kolejích, ale ne, máš pravdu, skutečně Martin Hovorka bude mít na starosti ranní show následující dva týdny, to znamená, že on bude házet kostkou, no a jakým způsobem kostkou hodí Míša, se dozvíme tehdy tím pádem až teda později. Ale můžu říct, že Martin má taky šťastnou ruku, takže když budete volat v 7 hodin, tak tu korunku nějakou určitě získáte. Ale teďka už zpátky k přáním. Nyní si pojďme pustit, co nám hezkýho poslala Lucka.
2: Ahoj, tady Lucka. Můžeš nám prosím tě zahrát Moravo? Teď sedím s manželem a hrajeme Fortnite, tak ať se nám trošku víc daří. Děkuju, papa.
1: Luci, Moravo mám připravený, ale co to říkáš? Vy hrajete Fortnite, to je neuvěřitelný. Já jsem strašně rád, protože já taky občas hraju Fortnite a taky se svojí snoubenkou hrajeme Fortnite. Je to sranda. No vidíte, takže mám tady i Fortnite hráče mezi posluchači, tak když tak si pak můžeme vyměnit ty nicknamey a můžeme si zahrát potom všichni společně. Teď už ale Vesna, Feed, Ego a Moravo.

0: Posloucháte Radio Kiss, víkendové jukeboxy s Alexem a já bych vám jenom chtěl připomenout, že můžete posílat hlasovky skrz aplikaci Radio Kiss a takovým způsobem si objednat jukeboxy, případně mi volat přímo do studia na telefonní číslo 210 323 323, no a když budete mít trochu štěstí, tak se dovoláte a já vám moc rád zahraju právě to, co byste si nejradši poslechli. No a v tenhle okamžik se můžete těšit na DJ Snakea z Bipolar Sunshine anebo velmi oblíbená Verona a její letní hit Teď a tady. No a později pak další přáníčko od vás.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radia Kiss.

0: Kysáci, stále je tady Alex ve studiu a vy stále posloucháte víkendové Juboxy, což je dobrá zpráva, protože vám můžu hrát velké množství písniček na přání a jednu takovou písničku teď budu hrát Veronice, která je teďka už na telefonní lince. Halo, halo, slyšíme se?
1: Ano.
0: Tak Veronko, já tě zdravím ještě jednou. Prozraď nám, odkud nám voláš?
1: Začítat.
0: Jasně, dobře. A my jsme společně vybrali teda zamilovanou písničku od Celine Dion. Řekni mi, ty jsi teďka zamilovaná?
1: No.
0: Jo.
1: Asi trošku,
0: takže chceš teďka jako si to malinko prožít a prostě si to užít, zavřít oči, tady doufám, že neřídíš zrovna, ale pokud můžeš, tak na chvilku je zavřít a trošku jako to nechat pustit skrz to tělo, viď? Slyšíš mě? Halo, halo?
1: Ano.
0: Dobrý. No jestli teda to sedí všechno, co říkám, nebo tady plácám blbosti úplně.
1: Tak
0: klidně mě zastav. To já jsem, víš co, nezastavitelný. Komu to pošleme?
1: Jo, písničku bych chtěla zahrát pro moji nejlepší kamarádku Kristýnu, která ztratila závěreční zkoušky v autoškole.
0: Hezky, tak podržíme palce, přejeme hodně štěstí. Já teda musím za sebe říct, že jsem závěreční zkoušky dělal na dvakrát, takže kdyby náhodou to nevyšlo na poprvý, tak ať nezoufá, protože to se prostě děje. A potom to když tak upraví, ale já věřím, že to dá, ono to je úplně v pohodě.
1: Jo, já taky myslím, že to zvládne.
0: Přesně. No a trošku tý romantiky, aby se třeba ještě trošku přiučila, zopakovala si pár nejzákladnějších pravidel. Hele,

0: Kysáci, tohle byl Michael Jackson, They Don't Really Care About Us, no a my už pokračujeme dál v našich jukeboxech a ve vašich přáních a na lince už tady opět mám posluchače a tentokrát je to Viktor. Viktore, slyšíme se, čau, čau.
1: Ahoj.
0: Čau, Viktore, tak prosím tě, jestli nám můžeš ještě jednou do éteru zopakovat, odkaď, že nám dneska voláš.
1: Já vám volám z Chorvatska, ale já mám takovou velikou prosbu. Já tady mám vedle sebe Vašíka.
0: Tak.
1: Ten dva dny zpátky slavil 12 let a on by měl to přání tady vyslovit.
0: Tak Vašíku, jestli mě slyšíš, tak pojď, máš naši pozornost.
2: Nazdar.
0: Čau, no to jo, ty jsi dobrý od rány, hezky. Čau Vašíku.
2: Čau.
0: No tak povídej.
2: No, mohl byste mi prosím zahrát od Rybiček, slibuju, že nebudu pít?
0: Tohle je tvoje oblíbená, jo?
2: Jasný.
0: No tak v tom případě ti strašně rád zahraju, Vašíku, bez problému. Ale musíš mi taky slibovat, že nebudeš pít, dobře?
2: Dobře.
0: Ty můžeš zatím jenom limonády, a i to v omezeném množství. Ale to už nechám na tobě, jestli limonády nebo vodu. Dál už prosím tě vydrž do těch 18, pak už můžeš experimentovat, jak můžeš.
2: V Chorvatsku jsem narozeniny dokonce.
0: No hezky, ty jsi slavil tam, no tak ty jo, to jsi měl nějaký hezký mořský plody, viď, pro ty rybičky. Ne, to nejíš? Spíš nějakou pizzu a nějaký masíčko, viď.
2: Jo, dneska jsem měl.
0: Hezky, hezky, no tak jo, tak pokračuj v oslavách a já posílám písničku tobě ještě někomu.
2: Ještě bych poprosil mamce, taťkovi a strejdovi.
0: No paráda. Tak jo, tak já zdravím celou rodinku do Chorvatska, mějte se krásně, užívejte léta. No a písnička letí. Čau, čau.

0: Ahojky, sedíme u táboráčku s rodinou, posloucháme Radio Kiss a moc bychom prosili pustit borovičku. S pozdravem Kiki, Káťa, Donča a Fer. A ti rychle uteče směna. Ahoj!
1: Zdravíme celý Kiss, Radio Kiss.

0: Je přesně 11 hodin večer, respektive už skoro noc, no ale my stále jedeme večerní jukeboxy s Alexem.
1: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Kysáci, mě strašně moc těší, že mě posloucháte všude možně po světě. Je vidět, že většina z vás nebo někteří z vás jsou na dovolených a i tam nás posloucháte, což je naprosto skvělý. No a já navrhuji jednu věc, pojďme, ať už jste kdekoliv, ať je to Chorvatsko, Itálie nebo jiný místo, pojďme všem těm místňákům ukázat, jak to tady na Radio Kiss umíme rozjet. A já vám pustím ty největší pecky, co dokážu. No a teď budu plnit přáníčko Daniele, která je právě už ve zmíněné Itálii.
2: Krásný večer, Alexi. Ahoj, kysáci. Zdravíme vás z Itálie. Sedíme tu na balkóně a říkáme si, že nám tu chybí nějaká vypalovačka, která by nás zvedla ze židle. A shodli jsme se na písnice Vladis a Nicole, Žijeme pro moment, tak kdybyste nám ji zahráli, byla by to pecka. A jinak, zdravíme, mějte se krásně a čivediamo.
1: Čivediamo. Danielko, děkuji moc za krásnou hlasovku. Jinak já tady čtu potom ještě zprávu od Radka, který mi píše: ahoj kysáci, prosím o zahrání Ega, Žijeme len raz, jsme s partou v Itálii na dovče a posloucháme vás na balkóně. Děkujeme, Radek. Hele, tak já nevím, jestli Daniela a Radek, jestli tam nejste někde vedle sebe blízko. A já jsem se rozhodl, že udělám radost vám obou, protože prostě to jsou oba dva ty songy naprosto luxusní. Je to, hele, Žijeme pre moment, Žijeme len raz, Bráťa Slováci, naozaj pěkně jste to napsali a teraz si zahrajeme obě písničky. Pojďme na to, nejdřív Vladis a Nicole a potom v zápětí Ego. No, tohle je možný jenom na Radio Kiss.

Pisáci, říkal jsem vám už několikrát, jakým způsobem si můžete objednat vaše jukeboxy. Ten způsob je velmi jednoduchý, když zvednete telefon, tak můžete rovnou volat, buď to na telefon číslo 210 323 323, anebo když máte ten telefon v ruce, tak můžete otevřít aplikaci Rádia Kiss a skrz naši apku nám můžete poslat hlasovou zprávu, anebo i nějaký ten textík. No a teď bych rád splnil přání právě tady několika textovým objednávkám, protože se to sešlo na jednu písničku, očividně máte dneska i tak trošku romantickou náladu. No a napsal nám nejprve Richard, ten napsal: Alexi, mohl by si zahrát Berušku od T-Boys pro Evču do Jablonného na chatu, dík Ríša. Tak Ríšo, tvé přání, jak už asi tušíš, bude splněno, ale nejenom tvoje, ale taky nám napsal Dominik Dromelius, ten napsal: chtěl bych zahrát song Beruška pro moji čerstvou snoubenku Ludmilu. Jsme na cestě z dovolené v Itálii a už jsme konečně v Česku. Ona řídí celou cestu a zvládá to naprosto perfektně, takže posíláme i Dominikovi a jeho snoubence Ludmile, no a prostě všem kysákům, kteří mají rádi tady ten legendární song Beruška od T-Boys na Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss, Alex a víkendové jukeboxy. To všechno máte v balíčku, tak doufám, že si užíváte večera stejně jako já. Za půl hodinky už přebere štafetu Kuba Krabáč, ten už se někde blíží, no a bude pokračovat s písničkami na přání, respektive s jukeboxami až do 6 do rána, takže celou noc tady bude pro vás. No a mně ještě tady zbývá několik málo přání, co vám splním, ale možná, že vám nejenom já, ale celé Radio Kiss splní jiné přání, protože pokud se včas zaregistrujete do soutěže z Blue Style, tak máte možnost vyhrát pobyt v Egyptě. A pozor, je to ultra all inclusive, jakože hodně dobrý.
1: Poslouchejte Radio Kiss a vyhrajte vysněnou dovolenou v Egyptě od Blue Style. Dovolenou pro dvě osoby v pětihvězdičkovém hotelu Pic Albatros v Dana Beach s ultra

0: Oj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
2: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss.
3: Radio Kiss.
4: Be happy.

Tak kysáci, hodně mi píšete, že jste byli dneska na koncertě, na koncertu u Pitbulla a že se vám to strašně líbilo, že to bylo skvělý, že jste si to užili a že byste si chtěli prostě nějakou tu pecku zopakovat ještě jednou, že jo? No a já vám to samozřejmě strašně rád splním, protože už to slyšíte, Pitbull to dneska rozjel, tak se připravte, poslední song dneska od Pitbulla. Dobrou noc vám přeju!

0: Kiss. Tak kysáci, 4 hodinky nám utekly jako voda. Už máme 10 minut před 12. a Kuba Krabáč už je připraven převzít žezlo a přivítat všechny noční sovy. Já se pravděpodobně rozloučím teďka a naopak vy, co jdete spát, tak vám pustím písničku, která se myslím, že jako hodí před tím spánkem. Konkrétně, jaká to bude, tak to vám řekne Hana. A hnedka všechno pochopíte.
1: Ahoj, chtěla bych zahrát písničku Shut Up and Sleep With Me. A bude to tady pro moji kolegyni Marcelu z nemocnice, s tím, že tady společně vaučíme a za chvilku nám to uběhne, potom bude ráno a půjdeme spinkat. Tak zatím papa všem kysákům, čau.
0: Tak dámy, zdravíme vás do nemocnice, posílám Shut Up and Sleep With Me. Mimochodem luxusní písnička, luxusní text. No a pokud jdete spinkat, tak vám přeju dobrou noc. No a pokud právě teďka stáváte nebo už jste na cestě do práce, tak dobré ráno nebo dobrou noc. A věřte, že to bude dneska jízda s Kubou. Kuba je namotivovaný, říká, že má tady pro vás témata, neuvěřitelné písničky a prostě to nejlepší, co tady na Kisu máme. Takže rozhodně dneska, když nebudete chtít, neusnete.

0: Sin Sebastian, Shut Up and Sleep With Me, jak byl tady teďka řečeno, byl hudební vlastně. Tak a teď jsem se do toho zamotal, jak
1: vidíš
0: mám svou myšlenku. Tak,
1: vidíš to.
0: Ještě jednou a česky. Možná vlastně i ten podklad, který tady teďka slyšíte, tak vlastně možná mě trošičku zmátl. Alexi, já tě zdravím, ahoj.
1: Čau, Kubino. Hele, ale ty jsi to dobře zkombinoval, jako po tady té písničce dát hospůdku, to bych se do toho taky zamotal, čověče.
0: My jsme měli totiž za sebou teďka takový zajímavý víkend a mě by právě zajímalo, když se řekne nějaký takový ten hospodský příběh, nějaký party a podobně. Máš něco takhle?
1: Člověče, no, hele, já nejsem úplně pijan, já v podstatě já jsem takový, že si dám jedno pivko doma, že neúplně jakoby netrávím v hospodě tolik času, ale mám nějaký vzpomínky z mládí, ježišmarja, no, já když jsem byl na střední, jo, tak prvák střední a my jsme se tak nějak seznamovali se spolužákama a škola nám uspořádala takový vlastně jako desetiboj, že jsme mezi sebou soutěžili vlastně ve sportovních disciplínách a my jsme, myslím, že jsme byli na druhém místě. A získali jsme za to prachy. Takže my jsem byl v tom týmu těch sportovců a dostali jsme asi 5 000 korun, něco takového jakoby na ten tým, což bylo docela jako fajn. No a co nás nenapadlo, že jo? Napadlo nás, že než abychom to dělali, že prostě půjdeme do hospody a celý to propijeme. No kamaráde, to bylo strašný. To bylo strašný. Jako já jsem tehdy dal nějaký svůj pivní rekord. Aha. Jako tam, co se dělo, tam ten bordel, co jsem tam pak uklízel, úplně se za to stydím a hlavně jsem potom měl, já jsem měl ten den ještě rande večer a úplně jsem na to zapomněl a já jsem přijel domů a teď ta holka tam na mě čekala a já jsem byl ale úplně nepoužitelný, ale jako total a já jsem se tak těšil na to rande. No prosím vás, alkohol je metva lidstva, takže prosím vás, tak jako opatrně.
0: Hele, ale všiml jsi si jedné věci, že vlastně téměř každý zajímavý příběh začíná, víš, já moc nepiju, ale.
1: Já moc nepiju, ale, no a tady to máš.
0: Každopádně o tom hodíme kysáci určitě řeč. Alexovi děkujeme za víkendové večerní juboxy. Dobrou noc, ahoj.
1: Kubino, čau, ahoj.
0: A za chviličku noční juboxy s Kubou. Be happy. Kiss. Radio Kiss.

0: A Kysáci startují pondělní noční jukeboxy dnes s Kubou Krabáčem, ale samozřejmě nesmí chybět vaše muzika, tak dejte vědět, jaká to bude.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Jak jsme se s Alexem tady bavili, určitě vás čeká dneska dost zajímavé téma, ale o tom až za chviličku. Teď jdeme plnit hudební přání, a to první našemu posluchači Márovi Čikovi. Ahoj.
2: Čau, tady je Marek Čiko z Brna, já tě zdravím.
1: Zdravím i tebe. Máme za sebou docela hezký víkend. Jak jsi zhoužil ty?
2: Hele, vzhledem tomu, že já jsem řidič z povolání, jsem jí jako hasič a všechno možný, takže já ani pít jako nemůžu a ani nechci. Mm-hmm. Ne, že by mi to nechutnalo. Ale když už jedu na tu dovolenou třeba, tak ten alkohol si dám. Když vím, že nebudu řídit, tak si to pivko třeba dám, jo. Ale jinak nepiju.
1: Rozumím. Zároveň teda tematicky vybíráš i muziku, a to borovičku aneb cítím vůni lesa. Komu bys tuhle muziku chtěl poslat?
2: Hele, všem kytákům, včetně tobě, ty jsi pravidelný moderátor, který vlastně vždycky v tu neděli většinou začíná. Já už jsem se dovolal už po několikátý jako první, vždycky po té půlnoci, tak děkuji, že mám takový štěstí. A taky pro tu naši noční letku.
1: Čiko, děkuji, že jsi zavolal. Měj se krásně. Ahoj.
2: Čau, čau.
1: A kysáci, jaké bude další hudební přání? O tom rozhodujete pouze vy, tak dejte vidět třeba prostřednictvím mobilní aplikace Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Je to přesně tak, kysáci, naladili jste si pondělní noční jukeboxy, máme 27. července a v Jaroslavové mají svátek. A já tady mám teďka malé dilema, protože za těch pár minut, co jsem ve studiu, přišla obrovská, ale obrovská lavina vašich vzkazů a já sám pořádně nevím, co teďka vybrat a vidím, že tady bliká vlastně spousta vašich telefonních čísel. Takže nejdřív přečtu dva vzkazy a pak mi někdo z vás pomůže vybrat, co z toho budeme hrát. Andrá píše, ahoj, zahraj prosím pro mého manžela Jirku, Italo Disco, že nás dovezl zpět domů z dovolené z Itálie. Moc děkuju a ať ti to uteče, Andrea. A pak je tady Zdenka, která píše, ahoj Kubo, můžeš mě a mé sestře zahrát Slovenku? Dnes nám začala dovolená, zatím paříme s Kisem na zahradě, ale chtěli bychom se jet podívat právě na Slovensko. Tak snad to vyjde, díky Zdenka a Evina v závorce Blažena. Tak pojďme zvednout někoho z vás. Radio Kiss, Kuba, kdo se dovolal, ahoj. Halo, halo.
2: Halo, slyšíme se?
1: Slyšíme se, kdo tam, ahoj.
2: No tady Mirek, ahoj.
1: Mirku, prosím tě, já tady mám teďka to dilema. Dáme si Italo Disco anebo Slovenku, co ty na to?
2: Tak asi Italo Disco.
1: Dáme si teda Italo Disco, takže super. A když už ses takhle dovolal do nočních jukeboxů, koho by si chtěl pozdravit?
2: Tak chtěl bych určitě pozdravit svoji manželku Andreju, s kterou slavíme za dva dny výročí 33 let.
1: Wow!
2: Takže pro nás je to takové jubileum, takový Kristovy léta. A dnešním dnem začínáme 14 dní dovolenou, takže si to budeme užívat na plný pecky. A jsem rád, že jsem se dovolal, vlastně úplně poprvé.
1: Tak mi potom hlavně to netípej, protože přesně pro takové tady máme naši speciální samolepku, což je odměna právě pro ty, kteří se dovolali úplně poprvé. Takže hlavně to netípni. A ještě se zeptám, když máš teďka tu dovolenou, kam třeba míříte?
2: Ne, právě vůbec ne. My jsme letos poprvé zrušili dovolenou u moře a trávíme společně dovolenou na chalupě, kde si to budeme užívat a tak trošičku v jiným stylu, no, než standardně. No.
1: Dobrá, děkuji, že jsi zavolal. Každopádně díky i za to, že jsi vybral Italo Disco, to znamená The Colors. Měj se zatím krásně a netípej to. Ahoj!
2: Jo, děkuji, ahoj. Radio Kiss.

Alesso a Becky Hill, to je muzika, která dohrála teď 25 minut po půlnoci. Jak slyšíte podle podkresu, tak se přesuneme právě k nějakému tomu lahodnému moku. O víkendu jsme totiž dodatečně zapíjeli kamarádovu svatbu. No a stala se nám taková zvláštní situace. V první řadě jsme potkali vedle nás takový, řekněme, společensky stejně naladěný lidi a začalo se trošku soutěžit v tom, kolik toho vypijeme. No, bylo toho velmi, ale velmi hodně. Nicméně ten příběh není o tomhle, je spíš o vlastně takových, jak bych je nazval, no prostě byli to Maďaři, jo, opravdu to byli občané Maďarska a musím říct, že když oni měli nějaký druhý, třetí pivo, tak už se začali motat, jako kdyby jich vypili 15. No a my, když jsme byli u nějakého xtýho kousku, tak se tak s hrůzou podívali na ten náš lístek a byl tam takový ten pohled, jak to, že ještě nejsme mrtví. Takže by mě opravdu, kysáci, zajímalo vaše příběhy, vaše zážitky, kdy jste někde měli nějakou party, oslavu, nebo kdy se prostě někde dal nějaký ten lahodnej mok. Využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a já už se moc těším na vaše hlasovky. Teď si dáme Shaggyho. Rádio.

0: Ladíte noční divoxy a já už v éteru vítám Vanesu. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ty jsi mi prozradila, že jedete na dovolenou, viď?
1: Jo, do Chorvatska.
0: A jak moc se těšíš?
1: Hodně.
0: Je to poprvé nebo už jsi tam několikrát byla?
1: Několikrát, ale jedeme poprvé s tátou.
0: A jezdíte na stejné místo, máte nějaký oblíbený, anebo to vždycky měníte?
1: Jedeme do Chorvatska, no.
0: Dobře, každopádně díky tomu, že se zdovolala úplně poprvé, tak získáváš nejenom song, a to je Miraj a Jahoda, ale zároveň i noční samolepku. Komu bys chtěla poslat Miraj a Jahodu?
1: Všem kysákům, co poslouchají Kiss.
0: Děkuju, že jsi

0: prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000!
0: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Morandi Angels, vy posloucháte noční jukeboxy na vlnách Rádia Kiss. Já jsem se vás, kysáci, ptal, jaké máte třeba zážitky, když jste byli někde u nějakého lahodného moku, nebo když jste si dávali nějaký ten kalíšek. Dostal mě tady Hurvajs. Na Moravě. Pondělí piju s Moravákama. Úterý myslím, že umřu. Středa zase piju s Moravákama. Čtvrtek litu, že jsem neumřel už v úterý. Takže Hurvajs mě tímhletím opravdu vykouzl úsměv na tváři a já jsem zvědavej na další vaše příběhy a historky. Pojďme ale teď plnit hudební přání podle vás.
1: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
0: Ne každý teď může trávit čas na dovolené, třeba jako Nikča.
2: Zdravím, kysáky, tady Nikča. My nikdy na dovolený nejsme, my jsme s kolegyní v práci, doplňujeme zboží, jsme na noční a chtěla bych jí říct, jak je senzační, tak mi pro ní zahrajte od Holexy senzační. Díky moc.
0: A těch hudebních přání je tady celá řada, tak za chvilku budeme plnit zase další z nich.
1: Radio Kiss.

0: Další muziku už nám diktuje Hároš.
1: Ahoj Kuboš, to by prosím tě zahrát Vize Stars pro Benešovské rybáře na Memorial Jana Geršla, tady pro všechny, už tady rybaříme 3 dny, tak kdyby to šlo, tak děkuju tě, ahoj.
0: Muzika je nachystaná, nezbývá než pustit a vy dejte vědět, jaká budete další.

0: Je tu další hodina nočních jukeboxů a i v ní se můžete těšit na porci skvělé muziky, a to především hlavně podle vás.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy. Let the beat control your body.

0: Noční Jukebox. Jukebox.
1: Kysáci, na rádiu Kiss hrajeme to nejlepší od let 90. až po současnost. A jednu takovou 90. vybírá Franta. Franto, ahoj.
2: Ahoj.
1: Než se ale dostaneme k muzice, ty jsi chtěl říct nějaký svůj příběh s nějakým mokem. O co se jednalo?
2: No jasně. Hele, bylo to na dovolení v Tunisu v italském hotelu a přesně jak jsi říkal ty, jak jste pili, přepíjeli Maďary, tak já jsem si šel na bar, že jo, klasicky ale inkluziv, tak jsem si objednal pivko, tak mi dali ve dvojce. Mhm. A jsem šel po druhý a už jsem si jich vzal 8, že jo, kolik.
1: Aha.
2: Ten Ital ten vedle mě na mě kouká, říká to jako, kolik vás je, říkám, já jsem sám, tohle vypiju sám. Tak jako mi nevěřil, tak jsem tam na baru kopnul ještě hned dva.
1: Aha.
2: Šel jsem si jich odnes ke stolu a Čichník vám mnou přišel, říká, anglicky, říká, hele, nemám ti, to nosí v půl litrech, říkám, jestli máš půl litrech, mi dej půl litr.
1: Aha.
2: No tak se začal nosit půl litry, že jo, i to hned, že chce taky půl litry. Já udělal 3 půl litry, Ita udělal 2 a už ležel pod stolem.
1: Jo, ne, nadarmo jsme první.
2: V tom teple, no, to nebylo úplně fajn pro něj, no.
1: Rozumím. Pojďme teda prozradit, co to budeme hrát a komu bys to chtěl poslat.
2: Hele, od Moda, Unflight Night Policaj a všem, kde jí řídějí, kolegovi Standovi, který jede noční linku taky a prostě ať všichni pohodě dojedu domů.
1: Díky, že jsi zavolal a díky, že se podělil i o tenhle zážitek. Měj se krásně, ahoj.
2: Ty taky, ahoj.
1: A kysáci, jaké byly vaše takovéhle zážitky s nějakým zajímavým mokem nebo třeba pitím? Dejte vědět prostřednictvím mobilní aplikace Rádia Kiss.
0: Rádio Kiss. To nejlepší od 90. let.
3: 1, 2, policaj, 3, 4, grenadier, 5, 6, alte kek, 7, 8, gute.

0: Cure Friday I'm in love, to je muzika, která dohrála na vlnách Radia Kiss a já už v éteru vítám Milana. Milane, ahoj.
1: Ahoj, ahoj Kubo.
0: Ty jsi mi prozradil, že míříš teďka do Chorvatska. Na jak dlouho tam jedeš?
1: Jedeme tam na 3 týdny.
0: Wow, panečku, takže to si pěkně užiješ.
1: My jezdíme už leta na 3 týdny.
0: Mm-hmm. A kam třeba konkrétně? Makarská nebo ještě výš níž?
1: Jezdíme ještě níž, mm-hmm, do Drveníku.
0: A jak dlouho cesta takhle trvá?
1: 11 hodin.
0: Ty jo. Ale stojí to za to, jeď?
1: Určitě, určitě.
0: Pojďme teda k muzice. Ty jsi chtěl něco českého, vybrali jsme Pavla Caltu a Pokáče a písničku. Tak se přímo jmenuje ten song. Komu bys to chtěl poslat?
1: Janušce, Danušce, co je to zrovna za volantem, mm-hmm, a aby se jí dobře jelo.
0: Dobře, tak hlavně šťastnou cestu, užijte si dovču, protože si to určitě zasloužíte. Ahoj!
1: Děkujeme pěkně, taky ahoj, ahoj.

0: Ladíte noční juboxy na vlnách Rádia Kiss, máme 27. července, je pondělí a od mikrofonu vás zdraví Kuba Krabáč. Mám pro vás připravené druhé téma dnešní noci a nepřišel jsem na něj úplně sám, našel jsem ho vlastně na Instagramu a všiml jsem si, že to je vlastně velká pravda. A to, jaká barevná auta nám vlastně po té České republice jezdí. Protože nevím, jestli jste si toho všimli, ale vlastně dříve to bylo taky jako červené, žluté, modré a zelené a já nevím, a strašně velká paleta barev. Poslední dobou, když krájím vlastně ty naše české silnice a dálnice, tak si všímám, že vlastně to hodně zmizelo a vlastně nejčastěji, co vídám, tak jsou bílá, potom odstíny šedé a stříbrné a černé. Občas tu a tam narazím na nějakou jinou barvu, samozřejmě modrá a tak dále. A tak mě kysáci zajímá, jaké pak auto máte vy. Jo, stačí třeba jenom škodovka žlutá, nevím, Volkswagen modrý a tak dále. Já si tady zkusím udělat nějakou schválně tabulku. Dáme tomu čas do příští hodinky, do té zhruba také půl třetí a schválně kolik aut tady napočítáme a v jakých barevných odstínech. Tak využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a teď už se můžeme užít Alizy a Moje Lolité, právě teď na Kissu.
1: Rádio Kiss, to nejlepší od 90. let.

0: Ale ladíte noční jukeboxy na vlnách Rádia Kiss. Já jsem Kuba Krabáč a nejsem tady teď sám. V éteru už vítám Pavla, který volá až ze Skotska. Ahoj.
1: Ahoj Kubiku, ahoj Kisáci.
0: Jak dlouho už jsi takhle v tom Skotsku?
1: 16 let od roku 2010.
0: A teď mě ale pověz teda, jak to, že stále mluvíš tak hezky česky? Protože já znám spoustu lidí, nebo spoustu, znám pár lidí, kteří byli třeba v Americe měsíc, dva. Přišli z ty Ameriky, protože jak se to řekne česky, víš?
1: Horký bravor jako vlastně
0: bude. Jo, je to tak, je to tak. A co je třeba na Skotsku takovýho, že bys to vyzdvihl?
1: Krajina je prostě absolutně nádherná.
0: Wow.
1: Ta krajina, je témy Loch Nesska.
0: No úplně si to představuju a tiše ti závidím. Pojďme ale k muzice, ty jsi chtěl Dimitri Vegas, Like Mike, Tiesto, Dido a song Thank You. Komu bys chtěl tuhle muziku poslat?
1: Pro tebe do studia, spolu vytížíme do šestí, pro všechny tak, kteří poslouchají tohle skvělé rádio a prostě pro všechny pohodové lidi.
0: Pavle, zdravíme do Skotska, užij si muziku. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Kiss.